0: zvládnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
0: Zve Fresh Radio!

V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a

0: Tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí. A to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Fresh Night.
1: Raz, dva. Yeah.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží. Ty nejlepší 4 dny v roce přinesou ještě větší show, silnější atmosféru a program, jaký Ostrava ještě nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
3: Pozitivní vibrace.

0: přináším já, Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.

Hezký koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Tak dobré ranko.
2: Ještě jednou, pojď.
3: Dobré ranko.
2: Ty to bylo dobře teďka.
3: Dobré ráno. Dobré ráno, přejeme 6 hodin pondělí 11. května. Ano, slyšíte správně, Monika Dudovito je ve studiu Fresh Radio. Dobré
2: čau,
3: ráno.
2: Čau, bon appetit. Buona mattina, buongiorno.
3: Tak jak tak dneska jo? Bude, hele. Oblačno po celý den, v Ostravě dneska maximech naměříme na teploměru 20 stupňů Celsia, někde až 22. Pokud se bojíte, že dneska budete potřebovat deštníky, tak ano, budete, ale pokud pojedete na noční třeba, protože déšť je hlášen až zhruba od nějaké 21. hodiny.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. A já si dovolím pozdravit všechny alergiky, kterým na jaře začalo to nejkrásnější období v roce, a pojďme si dát první dnešní zprávy minutu po šesté. V Karviné proběhla velká kontrola průjezdnosti ulic pro hasičské vozy. Hasiči se společně se strážníky zaměřili na místa, kde bývá problém projet k případnému požáru. Řidiči v Karviné tentokrát parkovali ohleduplně a cesta pro hasiče zůstala volná. Celá akce měla hlavně preventivní charakter a nikoho nepokutovala. Hasiči i strážníci chtěli řidičům připomenout, že každá vteřina hraje při záchraně života důležitou roli. Pokud zůstane průjezd volný, pomoc dorazí k lidem vždycky včas, a o to tady šlo. Vraťme se k charitativní akci Běh křídla dětem v Porubě, do které se zapojili stovky lidí. Vy i Fresh Radio. Je to oficiální výtěžek letošního ročníku charitativního běhu křídla dětem, je přes 200 000 korun a podpoří vybavení dětské chirurgie fakultní nemocnice Ostrava. Tým kouče Josefa Dvorníka nezvládl sobotní duel druhého kola nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích, kde padl 1-2. A má jistotu, že lépe než 14. v tomto ročníku neskončí. Pokud Baník nesestoupí přímo, půjdou kluci do baráže.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: A dvě minutky po šesté hodině, přejeme pěkné ráno, sledujeme také dění na silnicích tady u nás v metropole a víme, že aktuálně je to bez jakékoliv dopravní nehody a dokonce nehlásíte ani žádné fronty na příjezdu do města, což je super. Jezděte opatrně, nezapomeňte na to, že Místecká ulice je průjezdná v obou směrech po obou jízdních pruzích a podle tajných zdrojů by tento týden měla oficiálně skončit i kolona a konkrétně zužení na Rudné ulici, a to tedy přesně před křižovatkou u mostu, který se rekonstruoval směrem na Havířov, Český Těšín nebo dále potom na Porubu. Tak na to myslete, jezděte opatrně. A kdybyste přece jenom měli nějaké informace o tom, jak to nejezdí, nebo jezdí, nebo co se děje, neděje, 773 37 136.
1: Doprava?
2: Doprava!
4: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Vyhrávej skvělé ceny.
5: Fresh Radio.

0: Dámy a pánové, dobré ráno přejeme, jo? Pozor, prosím vás, pozor. Ha, možná byste čekali opět pánskou jízdu, tak jako tomu bylo minulý týden. Není tomu tak, protože já bych chtěl říct, že se vrátila má kolegyně Monika Rudová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Tak Moni, jestli tě můžeme poprosit, řekni pojmy, dojmy, jak to vypadá, jaké to tam je.
1: Perfecto.
0: Perfecto, já.
1: Mua.
0: Aha.
1: Co by si chtěl ještě vědět?
0: Já bych chtěl třeba vědět, kolik tak stojí pizza v průměru.
1: Jasně, takže chceš vysloveně italské okénko, OK.
0: Tak pojď.
1: My jsme byli, prosím vás, lidi.
0: Jo, tak to gratuluju teda.
1: My jsme byli holky a kluci.
0: Jste byli
1: na
0: s klukama?
1: Dámské, ne, na dámské jízdě.
0: Ano.
1: A místem našeho prvního počínání byla Verona, tam jsme to všechno odpíchli, pak jsme se s holkama stahovali na Lago di Garda, to je takové jezero.
0: Lago di Garda?
1: Lago di Garda, jezero. A pak jsme se ještě dostali cestou domů do Trenta, jo. Nicméně, to bylo velice příznivé, teď si nejmě potěšili, protože třeba my jsme vyzkoušeli pizzu Margaritu, stála 7 Eček. To je jako super, jo.
0: Jasně.
1: Holky pily nejčastěji prosecco s vodou, takže takový ten jejich špric.
0: Ano.
1: 3 pade.
0: To je kolik zhruba?
1: 3 eura a půl, to je jako
0: 80 korun?
1: Zadarmo. Aperol dokonce šel sehnat za 5 euro. Já jsem čuměla, protože když jsem měla třeba Aperol v Římě,
0: ano?
1: U Kolosea, tak tam stál 11 euro, jo?
0: Jasně.
1: Takže za 5-6 euro si normálně v klidu koupila Aperol, ano? Stejně tak jako Hugo Spritz.
0: Aha.
1: Co by tě ještě zajímalo? Tiramisu, 5 Eček, ale to už fakt jako bylo hopstrop.
0: Jasně.
1: Jako 5-6.
0: A není to možná tím, že třeba ještě nezačala sezóna? Mohlo
1: tak
0: by,
1: jako, víš co, já mám pocit, že sezóna v Itálii je všude, protože jestli tohle nezačala sezóna, tak chci vědět, jak to vypadá v sezóně. V té Veroně už tak bylo natřískáno. Já nejsem úplně památkový typ, mně stačí prožívat ty věci, takže se procházím mezi těma lidma ideálně, když se úplně nedružím, ale moc ráda se dívám, jak se všichni ostatní baví. Takže já jsem takový ten typ, já si sednu ke kávičce a koukám, co a kde. Jo.
0: Tak
1: takže nejsem úplně ten typ,
0: který
1: stál u fronty. Nebo ve frontě. U moře jsme, Honzíku, nebyli, Verona
0: nebyli
1: nemá moře.
0: Já právě nevím, víš, já jako...
1: My jsme byli u toho jezera potom.
0: Jako
1: Verona
0: nevím,
1: nemá, ne, Verona, tam... Honzi, ne, Verona nemá moře.
0: Vím, že Verona má jako spoustu dobrých písniček, ale...
1: Verona má řeku nádhernou, třeba
0: řeku,
1: s hradem, jo, další hrad je nahoře, se Pietro, kam se může jít podívat na úplně romantický západ slunce.
0: Jo, tak a něco italské ještě řekni.
1: Já toho moc neumím, je, jako... Tak,
0: řekni...
1: Cornetto, to
0: Cornetto,
1: to je...
0: Prosecco,
1: croissant, prosecco, tak to je jasné, ještě...
0: Jak se řekne naschledanou?
1: Čau, oni říkají čau, a když je to definitivní, tak arrivederci.
0: Arrivederci, tak arrivederci, dobré ráno.

0: Posloucháte raní Bon Appetit, Honza a Monika.
1: Já už jsem říkala, jak jsem se měla tady v Itálii a vůbec na Moravě, kde jsem byla ke konci týdne, ale ty jsi neřekl, jaký byl majáles za prvé, jo? Jak to dopadlo tady v Ostravě 8. května se vyspávalo po 7. květnu, kdy byl majáles, tak
0: ano,
1: jak?
0: Ano, no bylo to výborné, ale tak škoda byla, že večer pršelo, hodně pršelo. Na druhou stranu ty skalní zůstaly a teda byla to jízda, byl to mejdan. Já jsem se nejvíc těšil na skupinu Poetika, která teda jako nesklamala. Že oni mají ty, on má ten hlas prostě takový, jako mám pocit, že tě ztrácím.
1: A zpívali takovou
0: tu... Že tě zapomínám.
1: Nepřišlo ráno.
0: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc.
1: No, tak...
0: Zpívali to.
1: Takového,
0: jo, zpívali to, jo? Zpívali spoustu jako velkých hitů, které měli třeba i s Mirajem, jo, Karavana a tak dále. Bylo to moc fajn. Na druhou stranu, nebo ne na druhou stranu, ještě pozor, musím jako vypíchnout, že ten frontman, já nevím přesně, jak on se jmenuje teď, byl jako skvělý, byl fakt jako, víš, byl to týpek prostě, byl to hodně
1: tak
0: týpek.
1: Tak si zjistí, jak se jmenuje, ať mi může nikdy napsat.
0: No ne, já jsem mu po konci...
1: Zjistím, jak se jmenuje.
0: Já jsem mu po koncertu říkal, jo, já říkám, chlapi, byli jste výborní. Jako. A oni jsou z Prahy, tak já jsem řekl, chlapi, byli jste výborní. A on je, jo, tyva, díky moc, jako super, díky, tak podal ruku, víš, tak to bylo, jako bylo to pěkné. Potom večer dramíkáři, že jo, tak to bylo něco i pro naše posluchače Fresh Radia, protože klacky v kýblu, ty teda jako v kampusu jeli ve velkém.
1: No a poslouchej, včera byl brunch právě v Beskydech na Čeladné u Holubů právě s naším Alešem.
0: Viděl jsem.
1: Tak ty jsi tam náhodou nebyl vyžrat zásoby a zbytky? Ne.
0: Já jsem viděl...
1: Ty jsi nenašel totiž košily a sako, protože to je fakt jako, tam je to na úrovni.
0: Já jsem ji nezapl, tak já jsem ji zapl. Našel, ale nezapl, jo.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Radia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Radia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Chceš
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Calvin Harris a taky Ellie Goulding. Já jsem si dovolila tam taky kdáknout. Jinak my máme pondělí, ale nemůžete se dočkat pátku někteří.
1: No hlavně jako tady hlavně pan Pernický. Ano. Tak, takhle, mě hokej skončil díky tomu, že Vítkovice vypadly někde v březnu. Tak mě Vítkovice a hokej obecně skončil v březnu.
0: A parazituješ na jiných týmech, ano.
1: No, ale to je vedlejší, jo? To tu nepatří. Hokej se vrací, protože v pátek začíná hokejový šampionát, tedy hokejový svátek mistrovství světa v ledním hokeji. Letos ve Švýcarsku.
0: Aha.
1: A bude to jízda, protože hokejový tým včera zveřejnil finální soupisku hráčů, kteří se dostanou na mistrovství světa.
0: Asi takhle, jakože je vždycky hodný a zbý polda, tak on se bude tady zastupovat toho hodného a já budu skeptická, že?
1: Dobře,
0: tak a co tam chceme jako předvést na to mistrovství?
1: Ale paní trenérko,
0: pasta tam nebude, jo.
1: Hele, tak kdyby tě zajímali třeba brankáři, jo, prosím tě, jestli to někoho z nich znáš, jo, schválně. Josef Kořenář.
0: To jsou 3 z 5. 3 hvězdičky z 5. Jakože jsem o něm slyšela, ale
1: okay, dobře,
0: jsem skeptická.
1: Dobře, dobře. Petr Kváča.
0: No, tak 2 hvězdičky z 5.
1: Mm, a Dominik Pavlát.
0: No, tak vidíš to, jo. Tak
1: tady chybí.
0: Opět se ptám.
1: Hele, tady prostě regulérně chybí jako velké jméno z NHL. Kluci prostě Karel Vejmelka, Vítek Vaněček nepřijedou. Dobež chytá. Teď je pravda, že předevčírem vypadl Dan Vladař, tak teoreticky ten by mohl, ale uvidíme. Obránci v rychlosti Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas, Libor Hájek, Filip Hronek, Michal Kempný, Jan Ščotka, Jiří Ticháček. Žádná sláva, jo. Ale pozor, ten útok, tam nám prostě ti kluci chybí. Ondřej Beránek, Matěj Blimel, Jiří Černoch, Roman Červenka, v pohodě, Jakub Flek, Jaroslav Chmelař, jediný zatím z NHL, jo. Martin Kaut, Michal Kovařčík, Dominik Kubalík, Jan Mandát, Matyáš Melovský, Lukáš Sedlák, David Tomášek a Daniel Voženílek. Okay, to je vše.
0: A celé tomu bude, co říkat, pan Rulík?
1: Pan Rulík.
0: Pan Rulík, jo.
1: Ruličky do ručky.
0: A jedeme. A šmejdeničko, šmejdění. Cizí brance, doufejme.

0: Hokejový šampionát se blíží, už v pátek začíná, pokud se nepletu, 89. ročník mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos koná ve Švýcarsku. Český tým hraje ve Friburgu. Pozor, podle Jiřího Šlégra dojezd českého týmu z hotelu do Friburgu je víceméně skoro na půl hodiny, protože ve Friburgu žádný hotel není, takže čeští hráči budou ubytováni v Bernu. No, to je taková jako
1: zákulisní informace. Zase, no.
0: Je to tak, ale znamená to pro kluky jako delší dojezd, víš?
1: Takže no, tak možná se aspoň můžou pořádně
0: formaci projít
1: jako, co a jak?
0: A je to možné? Třeba jo, třeba to bude k úspěchu, uvidíme. Důležité je, že v pátek, znamená tento pátek od 20:20 začíná první zápas tohoto mistrovství pro český národní tým.
1: Okay.
0: Hrajeme s Dánskem.
1: Dobře, a co ta zahřívačka o víkendu? S kým, že jsme to prohráli?
0: Ježiš,
1: a co
0: to bylo? Já bych to asi nezmiňoval, ne?
1: Ne, to jsme se jenom zahřívali.
0: To jsme se zahřívali a prohráli jsme 1-6.
1: No, tak snad naposled.
0: Snad naposled. Kluci, my vám jenom posíláme takhle jenom na ochutnávku, jo?
1: Ale není to žádný psychický nátlak,
0: ne,
1: jo?
0: Ne, vůbec ne.
1: My vůbec nevíme, kde bydlíte. Ani nevíme, kde ten hotel je v tom Bernu.
0: Hotel Holiday in Bern. Mimochodem, by the way, kluci, chci říct, že užijte si poslední den volna, ten máte právě dneska, protože zítra kluci 12. května v 9 hodin odlítají z pražského letiště a v 17 hodin mají první trénink, jo? Tak držíme palce a v pátek nezapomeňte sledovat 20:20 zápas mezi Českem a Dánskem.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Hele, týden jsem to nebyla, je něco, co se stalo jinak, co Dan poslouchá pořád, Dan posílá hlasovky, nebo posílá jenom, když jsem tady já?
2: Ne, buď posílá, i když tady nejsi, Moni, takže posílá. Navíc trošku jinak to přece jen bylo, protože když se tady nebyla, tak byl tady Honza Kuchař, který dotáhl harmoniku sebou, pochopitelně.
1: A to jako co, to jste místo Joboxu hráli na harmoniku?
2: No skoro, no.
1: Jo.
2: Hele, dívej, na harmoniku jsme hráli asi víc, než by bylo zdrávo, ale strašně nás to bavilo. Zpívali jsme, víš, jako bylo to, ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: Já si počkám, až to řekne někdo zvenku.
2: Hele, tak juboxy ty zůstávají vždycky to nejlepší, co můžete nabídnout vy ze svých hlav a my pustíme do éteru Fresh Radio a právě teď diktujte. 773 37 136, to je náš WhatsApp a my čekáme na dnešní jubox. Co bys si tak ráda poslechla, co?
1: Hlasy. Mně jde o hlasy, já bych tak ráda zase cítila tu energii, kterou tady máme. Dejte vědět, chtěla, že nás posloucháte, co vám můžeme pustit.
2: Jakou energii bys chtěla? Já ti to...
1: Nebych chtěla slyšet lidi, co nás poslouchají, jak se mají, víš?
2: A já ti nestačím?
1: Tak jako stačí, Honzi.
2: No tak víš.
1: No,
2: tak...
1: je tebe dost, ale já bych chtěla slyšet i jiné.
2: No tak dejte vědět. Jukebox Fresh Radio.
3: WhatsApp 77 337 136.

0: minok. Padám, padám, padám.
1: Kam, doufám, padá, kam že padáš? Prosím tě, kam padáš?
0: Ne, no, no, no.
1: Ty už padáš, ty už jdeš za nás.
0: Dneska budeme stát tvrdě na nohou a máme tady první hlasokovou zprávu, kterou budeme pouštět schválně, abychom mohli odbavit jukebox.
1: No od tvého miláčka, ty se za něho těšila podle mě víc než na mě, že jo? No,
0: je to
2: dobré ráno, prošací.
0: Ano.
2: Doufám, že jste měli krásný víkend.
0: Jo.
1: Monča měla krásný týden.
2: A k rannímu jukeboxu, co kdybyste tam pustili dneska Becky Hill a Jason Status Disconnect? Co vy na to?
1: Mám mi na to, že klidně, jo, mi na to, že klidně, jako jo.
2: Jinak jak se mám se docela dobře, ale dneska se mi fakt nechce. Včera jsem to trošku přehnal s pivem a dneska jsem úplně grogy. Ale to se rozdíbe během, ne? Tak zatím.
1: Jo, lidi, pondělí, teprve pozor, hlavně si zvykněte, frešáci, na to, že tento týden už není volný pátek, jo. Jako už i v pátek se pracuje, nic jo. Se neprodlužuje.
0: Přesně, dva týdny jsme se to tak naučili a teď zase nic, no,
1: právě.
0: To se dá dělat.
1: No nic, hele, tak Dane, my určitě máme připravenou Becky Hill i Chase and Status, abychom zahráli Disconnect, to jako dáme. A všem, kteří jsou takhle pomačkaní stejně jako Dan, přejeme pěkné pondělí a zvládněte to.
0: To bude, nebojte, to jo. Bude, dejte tomu čas, je jenom pondělí.
1: Do kolika?
0: Do čtvrtku.
1: Jukebox.

0: Právě teď na vašich hodinkách. Připravené pro vás máme další zprávy. Ještě předtím ale taky pohled, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: No a jak dneska bude? Ani dnes se úplně během dne nedočkáme deště, teploty v maximech od 20 do 22 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno, pokud by mělo pršet, tak jedině večer, v noci teploty kolem 13, no a na horách dneska v maximech 17 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy. Ostravském Trojhalí zkouší 600 hudebníků, kteří se připravují na monumentální uvedení 8. symfonie Gustava Mahlera, známé jako Symfonie tisíců. Koncerty se v Trojhalí uskuteční teď v neděli a v pondělí 18. května, symbolicky v den 115. výročí skladatelova úmrtí. Od května začala fungovat speciální linka na Lysou horu. Spoje budou mít nahoru namířeno vždy v pondělí, ve středy a v pátky s odjezdem ve 8:45 od Raškovického hotelu Ondráž. Z Lysé hory dolů pojedou pak v 11:55. Provozovatel této služby stanovil výhradně zpáteční jízdné na 330 korun za cestujícího nad 15 let a bez výjimky na slevu. Nedohraný zůstal zápas 25. kola dorostanecké ligy mezi Ostravským Baníkem a Zbrojovkou Brno. V závěru zápasu totiž zasahovala v areálu na Vistě záchranná služba, když musel být po zákroku odvezen do nemocnice hostující Marek Císař. A teď doprava.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pěkné ráno na silnice, pozor si dávejte, v Opavské ulici v Brumovicích u Opavy, tam se srazily dvě osobní auta, je to kousek od restaurace R11, počítejte, že se na místě zdržíte. No a pozor, taky, ty to možná chceš říct, Moni, v Šilehřovicích,
2: ano,
0: směrem na Polsko,
2: mám na mysli.
0: Stojí policie s trojnožkou nebo trojčlenkou, to už je jedno, a měří,
2: S trojnožkou.
0: My říkáme trojčlenka, já jsem říkal vždycky trojčlenka.
2: Jo, takhle.
0: Ne, matematika.
2: No jasně.
0: To mě vždycky šlo. Trojčlenka mě bavila.
2: Poprvé,
0: tebe
2: že?
0: Nebavila trojčlenka nikdy?
2: Ale jo, to je jediné, co mi šlo. Ale
0: že šipky nahoru dolů, přímá,
2: no,
0: nepřímá,
2: jasně,
0: to je, jako,
2: jasně,
0: to je super.
2: Ale ta kombinace, víš, ve spojitosti se silnicí,
0: proč
2: to
0: ne?
2: Slyším poprvé.
0: No jo, tak to je jako taková jenom moje. To je takový můj jako inside joke vlastně.
2: Okay.
0: Tak opatrně, prosím
2: Let's
0: vás.
2: Go.
0: Další informace posílejte na naše WhatsAppové nebo telefonní číslo 77 337 136.
2: Děkujeme.
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
9: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Honča obecně neměla minulý týden jenom jako výletový, ale naopak i velmi, velmi sportovní, protože po návratu z Itálie jela na Jižní Moravu a jezdila na kole, Moni, tak to je super. Jo, jaké to bylo mimochodem? Morava je fajn, ne?
1: Morava, to, že je Morava plocha, že nemá kopce, tak jsou
0: uráží,
1: keci.
0: Jako?
1: To jsou keci, jsou tam i kopečky, zvláště když jedete k nějaké té kapličce, že? A nebo na rozhlednou, který
0: je tam
1: teda...
0: V sobě, že?
1: Ne, pozor, já jsem asi byla jediná, která nepila.
0: Fakt?
1: Já totiž jednak nemám moc ráda, ta bílé víno nemám ráda vůbec, pardon.
0: Jasně. Mm-hmm.
1: A když už tak piju červené, nebo jako šumivé. Nicméně já jsem teďka v režimu a je tam nulová tolerance. Já vím. Poslouchá Andrika, jo, takže já
0: Andriko,
1: bez vína.
0: Tak nepila, jo,
1: ale
0: prosím
1: nepila jsem, ani na Moravě jsem nepila, ale víš co, je zajímavé, zeptej se mě, jak jsem jela, na čem jsem jela.
0: Ty a na čem jsi jela?
1: Na kole.
0: No.
1: A zeptej se mě, jestli jsem šlapala.
0: Bylo elektro?
1: Tak, nebylo elektro.
0: Nekecej. Vždycky,
1: normálně já jsem byla tak nepříjemně, až zhnusená jsem byla, protože člověče, já ty kopce fakt jako jsem po dlouhé době byla na kole a nesezlesla ani, počkej, to je málo agresivní. Ne.
0: Ty jsi to víno měla dneska, ale
1: dobrý, budeme pokračovat, až vystřízlí.
0: Natrénuj to a dáme to za chvilku ještě jednou, jo?

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Můžu teda jo pokračovat.
1: No tak
0: můžu,
1: pokud to zvládneš, přesouváme se zpátky do Hrušek, nebo kde jste to byli?
0: Hrušek, Moravská Nová Ves, nebo Velké Bílovice.
1: Velké Bílovice, tak pojďme.
0: Butinice kousek, Kobylí kousek, no jo. Kopcovitý terén, bacha, jako ne, že Morava je rovná, že se nenajezdíte. Já jsem byla na kole, byla jsem s rodinou, měla jsem normální kolo.
1: Bez elektra, žádný motorek, nic takového.
0: Honzi, tolik cyklistů, co tam bylo, chápu, že byl prodloužený víkend, jo. Ale jako to není normální.
1: Není, a Moni, možná tě nepřekvapí, moje maminka byla se svým přítelem taky na Moravě tenhle víkend.
0: A měla elektrokolo?
1: Tam měla elektro, no, mamka je ostuda.
0: Já to nechápu, jo, protože já jsem v tom velice striktní. Za mě by se elektrokola měla vydávat na jako oproti předpisu. Jo, já nejsem pro, aby na elektru prostě jezdili mladí lidé, ne mladí, jako celkově lidé, kteří by mohli jezdit na normálním kole, jako co to je? Kdyby tam ty půjčovny půjčují normálně elektrokola, tam je velká video půjčovna, to je velká půjčovna kol a rovnou tam je napsáno, že půjčují zásadně elektrokola.
1: No, dej.
0: Pak tam máš plno lidí, rozumíš, co by v životě
1: elektro,
0: nic
1: ale...
0: neví. Nechápu tady tohle, jo? Takže to mě až naštvalo, že tam tak... mladí lidé, děti tam jezdili na elektrokole.
1: No a to je blbý, ale no to... děti už je jako mimo. Já bych jako kola pro děti bych vůbec nevyráběl jako v elektroverzi, to vůbec.
0: Já bych to vůbec ani nedávala, já bych to neprodávala.
1: Chceš to říct mojí mamce, mám jí zavolat? Nebo...
0: Jo, klidně jí zavolej, já jí to vysvětlím. Je tvoje maminka zdravý jedinec?
1: Je?
0: No tak můžeš mi vysvětlit, proč má elektrokolo?
1: Já nevím, mami.
0: No, ani není jako... důchodový věk, proto moji rodiče celý život jezdili
1: jako,
0: na kole.
1: Blíží se už.
0: A pozor, oni si v 60 taky pořídili elektrokola, ale mají odšlapáno. Když je senior, tak si klidně to elektrokolo pořiď, nebo vášnivý cyklista, sportovec, co má úraz, chce Jasně? někam dojet, tak si taky pořídí to elektrokolo, chápu. Ale proč zdravý člověk by měl šlapat na elektrokole? Tomu nerozumím.
1: Tak tohle jsou vnitřní jako, pohyby Moniky Rulové.
0: A abych to dorazila, tak jsem zpátky včera jela ze Šenova do Ostravy na kole.
1: A?
0: Tolik lidí zase a polovina lidí zase, no co víc než polovina elektrokola.
1: No jo.
0: Pak neprojedeš, rozumíš, cyklostezky zaplácnuté, to ještě chápu. Jo, normální jo. Cesty, taky Bělákem to byl jak Lentilkov. Tam jsem to kolo vedla, protože prostě nemáš šanci projet na kole.
1: Ty Moni,
0: a ještě lidi neuhlu doplní, jo.
1: Jezdi zpátky tramvají, prosím tě.
0: Já si myslím, že budu muset přijít, jo, prostě moje nervy.
1: Pojď zpátky na tramvaj.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
4: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Zíčkaná Monika Dudová dorazila do Ostravy, tedy skoro vlastně na kole, se dá říct.
1: Proč zíčkaná?
0: Tak začala se v Itálii minulý týden, zakončila si to na Jižní Moravě, to je teda podle mě trošku vrchol.
1: Jo,
0: ne,
1: hele,
0: ne, že bych ti to záviděl, ale sakra ti to závidím. My vás vlastně chceme na to víno pozvat tady v Ostravě, protože pozor, nemusíte proto jezdit do
1: Mikulčic. Itálie nebo na Moravu, Mikulčic.
0: To se taky dělá víno určitě, ne?
1: Jsem byla ve Velkých Bílovicích a i vinařství stavních míst budou právě v sobotu v rámci Národního zemědělského muzea vystavování na akci, která se jmenuje Ostrava žije vínem. A
0: právě.
1: To je největší vinařský festival na severní Moravě.
0: No.
1: Koná se už po 9. Já tam budu s Radkem Erbenem provázet a dohlížet na to, jestli degustujete správně, protože ono je to celé, Honzi, o ochutnávání.
0: A ty víš, jak se tam degustuje správně?
1: Jasně, jo, tam tak tě to i naučí, pokud bys nevěděl.
0: Na jazyček jenom, jako?
1: Oni ti ukážou, co máš dělat jak. A hlavně
0: takže jde, jako?
1: O to, jde o to toho ochutnat co nejvíce. A pokud se budeš hezky snažit, tak můžeš potom i vyhrávat ceny, jo, v rámci losování.
0: Tak to je splněný tak, sen, ochutnávat víno a ještě něco vyhrát.
1: Přesně, k tomu tam máš spoustu dobrot, protože potřebuješ zakusovat, aby si to ustal všechno, toho je tam fakt moc. Takže si můžeš dobře pochutnat. No a letošní novinkou je program nazvaný Ostrava žije folklorem.
0: Aha.
1: A tady si můžeš po celý den poslechnout cymbálovou muziku. Jo? A podívat se na řadu folklorních vystoupení, zatancovat si, naučit se folklorní tanec.
0: Jo,
1: náhodou. Ale já tam jdu, já to mám domluvené, ale kdybys chtěl, tak můžu ti říct, kde se ženeš lístek.
0: tak pojď do mě. Já jako...
1: Ostrava žije vínem CZ, ale jestli chceš, tak jako přijď.
0: Můžu?
1: Jo,
0: a vy s Radkem ochutnáváte? No, degustujete?
1: Jako my bychom správně měli. Je to žádoucí v tomhle případě,
0: aby moderuje. Moderátor...
1: Moderuje se hezky.
0: To
1: jako už takhle spíš až ke konci. To fakt má úroveň.
0: Jo, zatím
1: ten
0: jo.
1: Ten první vstup určitě. Ne, teď vážně jako. Můžem, ale...
0: Ale?
1: Ale tak jako držíme se, že?
0: Jo.
1: Tak. Chápeme, že potřebujete srozumitelně vědět, co máte dělat. Ale jako doma potom.
0: Držím palce, jak to teda
1: jde.
0: Hodoním.
1: Jenom proto bys měl přijít.

0: Pořád ještě tady soutěžíme, i když jsou věci trošku jinak než třeba minulý týden. To jste zkracovali, jste soutěžili snad do čtvrtku jenom, že jo? Vy jste
1: pondělí,
0: to museli
1: úterý,
0: rozdat
1: středa,
0: ve čtvrtek, no jo?
1: Ve čtvrtek jsme vybírali finalistu tvého volno. Italského balíčku.
0: Jasně, jo, vidíš to, je na stole, no. Takže kdo vyhrál, ať se ho prosím v rádiu vyzvedne. Doufám, že budete potěšeni. Každopádně teď máme ucelený správný pracovní týden.
1: Ano.
0: Takže v pátek bude oficiální velké finále a dneska budeme hledat prvního finalistu do kvízu naopak.
1: Tak jak jsme zvyklí, kvíz naopak je tady. Za chvilku zazní signál, na který vy musíte zavolat do studia. Když se dovoláte jako první, je to první výhra, protože se zúčastníte kvízu naopak. Druhá výhra bude, když stihnete na 10 otázek odpovědět špatně v rámci jedné minuty. No a třetí výhra, ta nastane v pátek, pokud vám ráno zavoláme.
0: A abyste věděli, o co hrajeme, tak to je 2000 voucher, který můžete vyčerpat v rámci a v souladu se svými chutěmi.
1: Ano, a kde?
0: Chuťovými buňkami.
1: A kde?
0: Ondráši ve Svěrnově, což je stylové místo, které si zakládá třeba i na českou kuchyni.
1: To je prostě takový ten správný český hostinec. Mimochodem, my jsme tam s Mončou, nevím, 2 roky zpátky byli a bylo to teda, jako byla to jízda. Vy jsi zdala Ondráše jako poctivého Ondráše.
0: Ano, poctivého macka, bramborového Ondráše.
1: A byl.
0: Honza záviděl, myslím, že i ochutnal, že jsem ho nechala.
1: No jasně,
0: i když
1: to
0: já tohle nemám ráda, jo, já nezdílím jídlo.
1: No
0: já nejsem ten typ, který by se potřeboval dělit. Takže můj talíř, moje papání.
1: Můj talíř, moje pravidla, jo. Já měl vývar a ten byl taky výborný.
0: A
1: takže
0: taky se nedělil.
1: Ale co si, tu kecáš,
0: no, ty
1: srkla
0: jsi, ani, ale blbost,
1: no,
0: jsi mi nedal, ne,
1: tak,
0: ne.
1: Tak to je jedno, vy seděli taky nemusíte, protože 2000 korun do Ondráše je víc než dost a dneska hrajeme.
0: Myslím, že jsem měla kulajdu.
1: Kulajdu jsi měla?
0: Jo.
1: Já měl vývar, to si pamatuju.
0: No to já vím, ale já jsem měla kulajdu.
1: A taky jsem si nesrkl teda.
0: No, ne. Rajva,
2: bezpečný domov i pracoviště. Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Mr. DJ Bruno Mars, právě teď jako Fresh Track na rádiu Fresh. Dobré ráno přejeme, raní Bon Appétit, je to taky kvíz naopak.
1: Připraveni? Tak co, kdo se s náma zasoutěží? Kdo to zkusí a probuje se a bude naším prvním finalistou tohoto týdne?
0: No, hrajeme o 2000 korun do restaurace Ondráš ve Svijadnově, což je fakt ten správný český hostinec se vším všudy. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
2: Ahoj, tady Pavel, ahoj.
1: Zdravíme, Pavle, ahoj.
0: Pavle,
1: co se děje, Ondře?
0: No nic, já jenom přemýšlím.
1: Přemýšlíš, aha, dobře.
0: Pavle, byl jsi někdy v Ondráši?
2: Jedno, ano.
0: Výborně, tak třeba ti to vyjde a v pátek získáš dvojku na pořádný gábel do Ondráše. Hele, ale nepřeskakujme, pojďme hezky po pořadě. Kvíz naopak, 10 otázek, ty na všechny musíš odpovědět špatně, když to stihneš do jedné minuty, jsi v pátečním finále. Připraven?
2: Ano.
1: Tak okay. Pokud je ti to jasné, jdeme na to.
0: Tak jo, Moni, a ty jsi připravena taky?
1: Já jsem taky ready.
0: My jsme všichni ready. Začínám já nebo ty?
1: Ty začínáš, ale můžu i já, jak chceš.
0: Tak klidně začni ty dneska.
1: Dobře, jdeme na
0: tak,
1: to.
0: Tak jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Řekni mi, opakem večera je?
2: Poledne.
1: Může být.
0: Kolikrát je písmeno E ve slově restaurace?
2: Jednou.
1: Jaké je hlavní město Slovenska?
2: Berlín.
1: Dobře.
0: Co je to komedie?
2: Myslím si, že se u ní docela člověk jako zapotí a hodně bojí.
1: Kolikrát je písmeno Y ve slově bylina?
2: 16krát.
1: Může být?
0: Výborně. Co je méně? 6 minus 3 nebo 1 plus 3?
2: 6 minus 3 nebo 1 plus 3?
1: Aha, co je méně?
2: Tak asi za A.
1: No. Tak tady jsme skončili mazlíkou.
0: Mazlíku.
1: Víš jak, 1 plus 3 je 4 a 6 minus 3 je 3 a méně je 1 plus 3.
2: To vysoké počty, to je jasné. No,
1: a hlavně pondělí. No,
0: to
1: tak
0: mě mrzí.
1: Budeme se těšit zítra, ale, když se budeš chtít napravit reputaci.
0: Ale víš co, jako podle mě, hele, ty jsi vyhrál tenhle týden, protože Monča ne někomu říká mazliku. Vyhrál jsi,
2: tak jo, promiň. Díky, ahoj.
1: No, dej mu pokoj už.
0: Tak
1: ahoj.
0: Jo, tak čau, ahoj, čau.
1: Ty nepoznáš, jako kdy se s tebou někdo chce rozloučit, pak mají jako, to tvoje rande vypadat, jako. Chudák holka už ti dávno říká čau a ty ještě pokračuješ monologu.
0: Já jsem chtěl právě jako setrvat u toho mazlika, víš, mně se to jako líbilo, mazliku.
1: Mazliku,
0: ty chudák prohrál, chtěl jít na jídlo do Ondráše a ty mu řekneš mazliku.
1: Ale tak půjde se, já mu věřím, tak to vyjde jindy. On, ty musíš vidět, že jedno na nic neznamená.
3: Kvíz naopak.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Ostravě dneska v maximech od 20 do 22 stupňů Celsia bude spíše oblačno po celý den, později večer je možnost i dešťových srážek, v noci teploty kolem 13, no a pokud dneska razíte na hory, tak počítejte s polojasnou oblohou a teploty do 17 stupňů Celsia.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Zadní část obchodního centra Špalíček v Ostravě Hrabůvce se i přes bezpečnostní opatření potýká s opakovanými problémy. Hluk, nepořádek, nevhodné chování, osoby bez domova a tak dále. Strážníci lokalitu pravidelně kontrolují a při běžné pochůzkové činnosti jí věnují zvýšenou pozornost. Situaci v okolí obchodního domu Špalíček má městský obvod Ostrava jich dlouhodobě podvědomí a řeší ji ve spolupráci s městskou policií Ostrava i dalšími subjekty. V Karviné proběhla velká kontrola průjezdnosti ulic pro hasičské vozy. Hasiči se společně se strážníky zaměřili na místa, kde bývá problém projet k případnému požáru. Řidiči v Karviné tentokrát parkovali ohleduplně a cesta pro hasiče zůstala volná. Celá akce měla hlavně preventivní charakter a nikoho nepokutovala. Hasiči i strážníci chtěli řidičům připomenout, že každá vteřina hraje při záchraně života důležitou roli. Pokud zůstane průjezd volný, pomoc dorazí k lidem vždycky včas. Tým kouče Josefa Dvorníka nezvládal sobotní duel druhého kola nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích, kde padl 1-2 a má jistotu, že lépe než 14. v tomto ročníku neskončí. Pokud Baník nesestoupí přímo, půjdou kluci do baráže.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Minutka po 8. Dobré ráno.
4: Dobré. Dobré,
3: na silnicích to ale moc dobré není, zejména v Dukelské ulici v Bílovci, kde se srazily dvě osobní auta. Počítejte, že průjezd se zdrží zhruba na 10 minut. A pozor taky v Brumovicích na Opavsku v Opavské ulici, to jsme hlásili už v minulé hodince naproti restaurace R11, se srazily dvě osobní auta, na místě je policie. I tam se můžete zdržet. Další informace podávejte klidně na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
11: Bon appetit. Metropolitní Fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza

0: to jsem měla zase říct.
1: Je, no, měla jsem se zeptat
0: oheň na střeše, teda jako. Další rozpor tady mezi naší ranní dvojicí mě a Honzy. No, takhle.
1: No to, tak, ne, takhle. To si neobhájíš. Honza... tohle to si neobhájíš.
0: Když Honza vám, milé dámy, řekne Bella čau, tak v žádném případě ti nechce říct ahoj.
1: A nebo tak jero, tak jero.
0: Se...
1: to se taky hodně často říká.
0: Jo, tak jero. No, a tak jako nemyslíš tím, ahoj jo, kotě, jak jo, to jde. V žádném případě, on má hlavy úplně jiné věci, než je lichotka ženám.
1: Je to tak, je to tak. Dámy a pánové, kluci a děvčata, frešáci, frešandy, poslouchejte dobře, protože mám pro vás výbornou zprávu. Pokud tedy jste fanoušci papírového domu, neboli unikátu La Casa de Papel.
0: La Casa de Papel?
1: La Casa de Papel.
0: La Casa de Papel. To není italská věc, ale to
1: je španělská věc.
0: Tak, španělský.
1: Bella Ciao, tedy hlavní jakoby ústřední písnička tohoto seriálu je italská, tak je to španělský seriál, který vybouchl na Netflixu tuším v roce 2016, ale nechci kecat.
0: No, to znamená, že jako byl nasazen
1: a... Tak, měl jako obrovský úspěch. Bella Ciao s Alvarem Mortem a dalšími skvělými hercemi oznámili oficiálně na Netflixu, že se chystá pokračování papírového domu.
0: Volejme sláva.
1: Sláva, tak jero, tak jero, tak jero.
0: Všichni se radujme. No a co, bude jako chleba levnější? Nebo...
1: No bude to pecka prostě.
0: Bude více vody, zaprší konečně ve starých Hamrech, kde čekají na vodu. Chudáci čumí na šanci a pořád jsou tam žízniví.
1: Na suché koryto.
0: Čím no, to změní naši budoucnost?
1: Ty, já tak jako trošku tuším, že ty jsi nepolíbená tímto seriálem. Moniko, kolik Honziko, dílů jsi viděla?
0: Já jsem políbená dnes a den.
1: Ale ne Alvarem Mortem.
0: No tak, a to já nestojím.
1: No, já, viděla jsi ho? Viděla jsi Alvara Morteho? Napiš Alvaro Morte a řekni mi, jestli nestojíš o políbení Alvara Morteho.
0: Morte? Morte?
1: Alvaro Morte.
0: Alvaro Morte, dobře.
1: Tak, jo. A co teď?
0: Ne.
1: Ty by ses nenechala políbit jako Alvarem Mortem.
0: Můj typ to teda... Ne. No já si myslím, sousedi že... pro nás na do smrti skočili.
1: Takhle. Já si myslím, že ani Alvaro by úplně do toho nešel.
0: Ne, měj pokoj.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Ale nic proti teda jako, nic proti.
0: Skončil.
1: Už jo?
0: Jo, jsme rád.

Money.

0: Galantis, a Bon Appetit, 8.18. Dobré ranko.
1: Dobré ráno, Monika Rudová před chviličkou řekla, že nestojí o políbení Alvára Morteho, což je tedy ústřední postava profesora z Papírového domu, který mimochodem včera na Netflixu oznámil, že se natáčí nové díly a pokračování tohoto španělského fenoménu. A já jsem na ten popud řekl, že podle mě Alvaro Morte by Moni taky do toho nešel.
0: Jo, my jsme to všichni slyšeli. Důvod, proč se to musí opakovat.
1: Ne, já jenom jsem chtěl, ať jako...
0: Máš tady hlasovku, ne? Tak se starej, pozdě.
1: Hlasovka ne.
0: Jak hlasovka ne?
1: Andy píše jenom.
0: Tak Andy, přečti, co píše Andy.
1: Dobré.
0: Andy.
1: Dobré ráno, Svin of Mosty, kolona... od zastávek až na Novou Ves Vodárna. Tak přece jenom se někde stojí, no, tak nedá se nic dělat. Tak hele, volume doprava, Fresh Radio je připraveno, my vám i v těch kolonách klidně hrát budeme, nabídneme už za chviličku třeba Sonyho Foderu a mnohem více.
0: No a za odměnu si potom můžete pustit, když je to budou vysílat, ten tvůj papadel něco?
1: Papadela kapel. Ne, La Casa de Papel.
0: Jo, La Casa de la
1: no,
0: Papel.
1: No, těžko říct, Netflix teprve včera oznámil, že se chystá natáčení, takže...
0: No, natáčení, ono teprve natáčení, no tak to úplně mění situaci.
1: No.
0: Takže zase budeme tak 2 roky čekat, jo?
1: Minimálně, hele,
0: tak z Wednesday.
1: Teď jsem si vzpomněl, že vlastně v tom seriálu všichni ti účastníci, kteří jako bojují za ty lidská práva v uvozovkách, mají jméno po městech, jo? Je tam Lisabon, je tam Berlín, je tam Rio, Tokio. Jak by ses chtěla jmenovat? Ne, tak ta tam není. Ale jak by ses chtěla jmenovat ty, kdyby ses jako dostala do Papírového domu?
0: Verona, Roma. No, Roma radši ne. Ale Verona je docela fajn.
1: Třeba takový Bruntál by byl taky super.
0: Ne.
1: Nebo kromě Říš.
0: Myslím, že najdeme... Ne, to je složité hrozně. Ne. Nemůžeš být slavný a mít tam jak... jako kromě říče, jako háčky pro lidi jako za zámoří, ne, to nejde.
1: To kromeris. V pohodě to zvládnou, ne?
0: Jako víš, že myslím ty háčky. Jako...
1: Kromeříš.
0: No, to asi ne. Ale
1: ty bys byla jako... dobrá kroměříš, ale Moni, promiň.
0: No, já bych byla mnohem lepší Ostrava.
1: No a nebo Kuřimi.
0: Věř mi, že ne.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit.

0: Máš něco na srdci?
1: No, spíš na puse.
0: No jo, puse spíše. Spíš co, to, puse. Co to máš?
1: Jogurt.
0: Jo? A chutná ti?
1: Tvarohový moc.
0: Není trošku tučný na to, jak by ses měl chovat vzhledem ke svému tělu?
1: Já ti klidně řeknu, má to 61% tvarohu.
0: Já myslím, že tuku.
1: Ne. Tuku
0: podle toho, jak ti tam stojí
1: nepíšou.
0: Ta žička.
1: Nepíšou
0: proč
1: to tady?
0: Nepíšou?
1: No ne, fakt to tu není, je výborný. Ne, je to tu, počkej, takže... Čokoládová složka 13%, voda, cukr, čokoláda v prášku 25%, kakao 32%, aha, bez lepku.
0: No a ten tuk?
1: No ten tu, ten tu fakt není,
0: ale
1: no, tak
0: bude,
1: asi není, ne, asi je odtučněný.
0: Jo, tohle určitě bude odtučněný.
1: Ale i kdyby byl, tak já ti jenom chci říct, že dneska je 11. května. A pozor, já jsem si dohledal na internetu, to se mi moc líbí a já jsem to právě chtěl vypíchnout a mám dokonce v plánu, že na to dneska udělám repovánky, jo?
0: No
1: tedy 11. května, den jezení bez výčetek.
0: No já ti chci jenom říct, že ty dneska, když si tady tak maskáš pod pusou a rozhazuješ se kolem sebe tím, že můžeš, protože dneska je den jezení bez výčetek.
1: Ano.
0: Já tě mám tak jako pocit, že tenhle den už byl, ono to jako 6. víš, den ne. bez diet, no.
1: No, tak to
0: já,
1: je, ale...
0: já myslím, že ty schválně slavíš každý týden, ale nebudu
1: to je,
0: tě,
1: ale
0: nebudu
1: jako
0: tě.
1: No. Je to i dnes? Je to...
0: Je, a příští týden to bude zase, viď?
1: A zítra možná tež?
0: Fresh tak tady máš, dá.
1: Novinka na Fresh. Děkuji, dobrou chuť. Děkuji, je výborný.
0: Je to bez barvy, tak si to

0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Hokus pokus, naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus, najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: připravuje se vaše oblíbená rubrika. Ano, ano, ano, repovánky jsou tady.
1: Repovánky Honzy Pernického.
2: Tak dneska na téma, když už jsme načali a vy možná jste si taky něco otevřeli dobrého, tak on se zmiňoval, že by bylo fajn, kdyby i dneska byl den bez omezení, bez limitů.
0: Ano.
2: Tak abyste můžeme oslavit prostě, opět den bez tak, diet.
0: Abyste si prostě dali do pusy cokoliv, co vám přijde pod pusu třeba, jo? A neřešili nějaké jako schazování doplavek a tak dále, prosím vás, kašlete na to.
2: Jsi se rozhodl, že když ty to neděláš, tak jo, to nebude tak dělat nikdo,
0: nikdo,
2: jo?
0: No, a proč?
2: Nebo jsi zjistil jako teď už na začátku května, že to stejně do července nestihneš, tak to balíš.
0: Do července to nevíde určitě, takže já jsem prostě free týpek v tomhle, jo? A řekl jsem si, že ne, já to kašlu, prostě, a kašlete to taky, pokud to jako nestihnete, tak kašlu. Ale o tom dnešní repovánky budou. Moni, tebe poprosím, jestli bys zase mohla být moje Rihanna.
2: Jo, dobře, a co by taková tvoje Rihanna měla dělat?
0: Vokálky.
2: Vokálky.
0: Vokálky, jestli budeš teda hodná.
2: Občas dones nějaké kafíčko, koblížek, že?
0: A hlavně ty vokálky.
2: Tak hlavně vokálky, tak jdeme na to.
0: Jo, jdeme na to, repovánky jsou tady.
1: Repovánky Honzy Pernického.
0: Honza Pernický, a.k.a. Emmy Honza a Monika Dudová, a.k.a. Rihanna Dudová.

0: dáme si i tu pizzu?
1: Tak když chceš.
0: Jo. Tak jednu velkou jumbo.
1: A když si to ty můžeš sníst i konce. Myslím tím jako tu, jo, to těstíčko.
0: Ten okraj?
1: Ten okraj.
0: Tak já si ho dám teda klidně.
1: Tak děkuju. Jo. A jestli chceš, můžeš si to namočit do čidaru. Objednej si ho jako navíc. A omáčku. To by bylo krásné.
0: A já chci ještě jeden ten pohár, prosím vás, dejte mi ho.
2: Repovánky Honzy Pernického.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: nás Blue, dobré ráno, a taky hojtovka Edge of Desire. 8.50.
1: Aktuální zprávy z Ostravy, aktuálně Daliborova, to znamená, že jsme v Mariánských horách, opatrně, nikomu se naštěstí nic nestalo, plechy, ale...
0: Ale?
1: Asi to možná zdržení nějaké znamenat bude.
0: Tak opatrně. Neradě bychom totiž bourali hned při pondělku, jezděte pomalu, poslouchejte Fresh a prostě buďte v pohodě. My s Mončou v pohodě jsme, že?
1: Jo.
0: Ty jsi podle mě nejvíc v pohodě, Moni. Ty jsi přijela vyčilovaná z Itálie, o víkendu na Moravě,
1: vysportovaná.
0: Ale vypadáš dobře. Je pravda, že já jsem dneska ráno přišel do rádia a já vždycky, když přijdu do studia, tak Monča už tady sedí a vidím je na záda. Víš, jako jdu do dveří, vidím tě záda.
1: A podle zad si poznám, že jsem vyčilovaná.
0: Já jsem viděl ty svaly, jak ti naskakovali od toho zátylku, říkám, to je brďo.
1: Na zátylku svaly, no tak to...
0: Nevím, co jsi dělala, ale prostě
1: máš
0: je to tam. Jako.
1: Máš zvláštní to.
0: A s kým jsi byla na té Moravě?
1: Na figuru ženy.
0: Jo, zátelky jsou důležité.
1: S kým jsem byla na Moravě, Honzíku, s rodinou, ale to víš, to jsem ti říkala.
0: A Ráďa tam byl taky?
1: Ráďa ne, Ráďa sloužil, anebo byl na chatě. Aha. Takže bez Rádi. Mamka, taťka a Vojťa.
0: Ty a kdy jsi viděla Ráďu naposledy? Jako
1: včera.
0: A dobrý všechno?
1: Jo, mezi 9:30, než jsem uslala.

0: Teda koukám na hodiny a maličko nestíhačka, minuta po deváté, tak,
1: no
0: tak jedem, tak pojďme, tak
1: go, go, go, go, go.
0: Jedeme na Gigi Agostino a teď taky počasí a zprávy.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: V Ostravě dneska oblačná obloha po celý den s deštěm, počítat spíše až ve večerních hodinách, v noci teploty kolem 13 stupňů, dnes v maximech 20 až 22. No a pokud jedete do vyšších poloh, tak počítejte, že třeba v Beskydech dneska teploty do 15 stupňů Celsia, polojasná obloha.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: V ostravském Trojhalí zkouší 600 hudebníků, kteří se připravují na monumentální uvedení 8. symfonie Gustava Mahlera, známé jako symfonie tisíců. Koncerty se v Trojhalí uskuteční teď v neděli 17. a v pondělí 18. května, symbolicky v den 115. výročí skladatelova úmrtí. No a když vás tady Prnický zval do vyšších poloh, tak já vás tam pozvu, i autobusem by to šlo. Od května začala fungovat speciální linka na Lysou horu. Spoje budou mít nahoru namířeno vždycky v pondělí, ve středy a pátky s odjezdem v 8.45 od Raškovického hotelu Ondráž. Z Lysé hory dolů pojedou pak v 11.55. Provozovatel této služby stanovil výhradně zpáteční jízdné za 330 korun za cestujícího nad 15 let a bez výjimek s naslevou. To znamená, že pěšky to bude lepší, víš, Honzi?
0: Jako já jsem právě říkal, že bych na tu Lysou zajel, ale jako za 3 kila autobusem nejedu.
1: Nedohraný zůstal zápas 25. kola dorostenecké ligy mezi ostravským Baníkem a Zbrojovkou Brno. V závěru zápasu totiž zasahovala v areálu na věstě záchranná služba, když musel být po zákroku odvezen do nemocnice hostující Marek Císař. No a ještě, ano, zmíníme, připomeneme, tým kouče Josefa Dvorníka nezvládl sobotní duel druhého kola nad stavbové skupinou záchranu v Teplicích, kde padal 1-2, a má jistotu, že lépe než 14. v tomto ročníku neskončí. Pokud Baník nesestoupí přímo, tak půjdou hoši do baráže. Konec zpráv. Doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a toho se děje na cestách po 9. hodině. Dobré ráno, dobré dopoledne. Pozor ve Vítkově u Opavy. Tam v Opavské ulici se srazily dvě osobní auta. Překážka na vozovce, tedy průjezdce zvýšenou opatrností, a rozhodně se i zdržíte. Je to nedaleko nemocnice Vítkov. Pozor, teď budeme... Teď to bude takové jako vtipné, jo, protože Ostrava Mariánské hory, ulice 28. října, dvě havarovaná vozidla skončily v sobě nedaleko zastávky tramvaje Mariánské náměstí. A pozor, v Mariánských horách zůstaneme, ale tentokrát se z 28. října vrátíme zpět. Ulice 1. máje, tedy jakoby 1. května.
1: Mimochodem, stejná trasa, jako když teď to objíždíte tramvají, od Míráku právě, ano, jedete.
0: Je to
1: tady
0: tak?
1: Touhle ulicí.
0: Nedaleko Martinské kolonie a nedaleko zastávky Vagonka se srazilo osobní auto s cyklistou. Pravděpodobně je to bez zranění, takže díky bohu.
1: Tramvajovou dopravu to nějak...
0: Ty tramvaje fičí, tramvaje jezdí jako blázen. Takže opatrně v Ostravě, kdekoliv jinde, a jezděte, jak říká Martin Chleboun, kolečkama dolů.
1: Mariko, pojď.
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. Letní rande stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Teraz začnem domácím showbiznisom. Agata Hanichová a Lela Vémola patria k najvýraznejším postavám československého showbiznisu, o tom dobre vieme. Obe si vybudovali silnú fanúšikovskú základňu na sociálnych sieťach, kde denne zdieľajú útržky zo svojho súkromia. No a kým Lela je známa predovšetkým ako modná ikona a partnerka slávneho bojovníka, Agata sa v poslednom čase etablovala aj ako úspešná podcasterka. Jej relácia patrí k absolútnym hitom, pričom v nej Agata často otvára témy, o ktorých iní mlčia. Pozor, ale tentokrát Agata vo svojom živom vysielaní na sociálnych sieťach priznala, že snaha priviesť Lelu do jej podcastu stroskotala na finančných požiadavkách. No, proste bola drahá. Sama citovala, Lela si povedala o skutočne veľa peňazí a na to ja nemám. Tak samozrejme ďalej to už nerozvádzala. Zdá sa, že predstavy o hodnote exkluzívneho rozhovoru sa u oboch dám diametrálne rozchádzajú, čo znemožnilo akúkoľvek ďalšiu dohodu. Za mňa je to ale takto v poriadku, veď všetci by mali vedieť svoju hodnotu. A pozor, hodnotu peňazí. No a práve Agata o tom určite vie svoje, preto to ďalej nerozvádzala.
0: Skandál s Marikou.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A my pokračujeme samozrejme na vlnách Fresh Rádia, super muziky a tak ďalej. A Mariky Toškové, ja tu som tiež, samozrejme. A keby to bol, keby nie. Playboy im zničil život. Je to tak? Dáme trošku toho showbiznisu, ale teda skutočného. Viete, ako dopadli najkrajšie playmates? Za mňa veru nič moc. Na obrazovkách to vyzeralo ako sen, luxusná vila, večierky, celebrity a život, o akom mnohé ženy len snívajú. Krásne baby, ktoré sa točili okolo magnáta a majiteľa Playboya Hugha Hefnera, mu v tom čase závidel každý muž. Jeho obľúbené dievčatá však nedopadli najlepšie. Niektoré z nich mali naozaj ťažké osudy. No tak taká Krystal Hefner takmer zomrela na operačnom stole. No pozor, počúvate dobre, milé baby. Po odstránení silikónov podstúpila zákrok, ktorý sa jej takmer stal osudným. Prišla som o polovicu krvi v tele a skončila som v nemocnici, tak to dodala Holly Madison. Bola jednou z hlavných hviezd show, no po odchode rozputala vojnu. Vo svojej knihe označila kolegyňu Kendra Wilsona za najfalošnejšieho človeka, ako ho kedy stretla. Následovali roky verejných hádok a útokov. Jej osobný život tiež nevyšiel podľa predstav. Manželstvo sa skončilo rozvodom a aj ďalší vzťah stroskotal. Dneska je matkou dvoch detí, no minulosť ju chudáka prenásleduje stále. A čo taká Bridget Marquardt? Áno, v Playboy vielej označovali za tú väčšiu, čo chudáka poznačilo. Po rokoch šokovala, keď tvrdila, že sa jej zosnulý Hefner zjavil v sne. Objal ma a bolo to tak skutočné. Najväčšiu bolesť však zažila inde. Po rokoch nádej zistila, že jej zmrznuté vajíčka neprežili. Takže chudák asi ani potomstvo nečaká. No ale tak ako sa hovorí, každý si píšeme nejaký ten svoj osud, že? A to je pravda pravdúca. Ako si ho napíšete, no tak ho potom musíte žiť.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Co? Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
11: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
12: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
11: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
13: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Priatelia, škandál, ten pondelkový je za nami. Ja sa lúčim, majte sa fantasticky, dávajte na seba pozor, užívajte, čo to len ide a nezabudnite, keď nejde o život. Nejde vlastne o nič. Zajtra sa na vás opäť moc teším. Ahoj!

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava.
1: Hezké dopoledne, minuta a půl po desáté hodině, mrkneme společně na dopravu. Mariánské hory a Hulváky, tam je dopravní nehoda. Tady u nás v Ostravě na ulici 28. října. Dva osobáci jsou v sobě a došetřuje se to tam, protože už se to stalo zhruba před nějakou hoďkou a půl. Jo. A tady vidím ještě hodinu starou zprávu. Daliborova, Mariánské hory, jenom plechy. Nic se nikomu nestalo, lidi, tak opatrně i při pondělku.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Something Just Like This, tohle to byli Chainsmokers a taky Coldplay. Ahoj lidi, krásné dopoledne s datem 11. května. Já jsem Marek Urbanec, kdybyste to chtěli vidět, protože tady JJ měl být a zase není. On ten kluk už asi 14 dní bojuje s nějakýma zedníkama, co se týče zazdívání jeho stoupaček v baráku, no tak snad mu to klukovi dobře dopadne, pojďme za další muzikou a dáme si taky nějaké ty keci při pondělku. Tak jdeme na to.
1: Fresh track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
6: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Rádiu.

0: Teda musím říct díky bohu za Boba Sinclaira, který stále drží vlnu toho luxusního house, prostě to stojí za to. Keisha, I Can Wait a taky Bob Sinclair, už jsem to říkal. No a teď mám pro vás takovou informaci, ovšem vůbec nevím, kde začít. Hele, začátek, bod číslo jedna. Včera byl den matek. A teď proč to říkám, jo? Jennifer Aniston už roky bojuje asi pravděpodobně marně, že jo, s tím, aby otehotněla. To znamená boj s neplodností a má výborného kamaráda Adama Sandlera. No a tenhle ten Adam Sandler jí právě na den matek rok co rok posílá kytičku. No tak to si zajímavá informace. V každém případě ani my jsme včera nezapomněli na den matek, když jsme byli na horách, pěkně nám svítilo sluníčko. Já, Aleš Bruna a taky Turda jsme všem matkám popřáli. Otázka zní, nezapomněli jste na svou maminku a popřáli? Jestli jste zapomněli, tak ještě máte šanci to napravit, než se na to úplně zase zapomene a potom až za rok.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Yeah.

0: Máme vesnice, vesničky a já nevím, co všechno, a prostě v nich žijí lidé, že jo? Je tam 400, 500 lidí, někdy ta vesnice má 3000, 4000 a pak je třeba Vratimov, tam je kolem 7000 lidí, ale v Polsku je vesnice, kde žije 6000 lidí. Jmenuje se Sulonšova, je to nedaleko Krakova a žijí ti lidé pouze na jedné ulici. Dovedete si představit 6000 lidí, jo, na jedné ulici, po každé straně baráček, teď kolem dokola jsou pole a tak dále. A teď otázka zní, víte, jak je dlouhá ta ulice, kde žije v tom Polsku 6000 lidí na té jedné ulici? Ano, dám vám chvíličku, takovou maličkou a správně 9 kilometrů, jo? Dovedete si to představit? Já ne.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Narazil jsem na článek, že v Denveru na letišti nasálo letadlo do motoru chlapa a ten umřel. Teda jako, kdyby jako to byla sebevražda, tak si možná vybral asi docela blbou smrt. Jako já bych to viděl trošku jinak, ale jestli to byla náhoda, tak bych vám lidi doporučil, nedržte ty diety. Buďte stejně krásní třeba jako já nebo Elvis a nikdy v životě se vám to nestane.
1: Fresh!

0: Doprava.
1: Hezké dopoledne, je tady 11. hodina, podíváme se na dopravní nehody. Vypadá to, že žádná teda není tady v Ostravě a nejbližším okolí. Jenom nám tady Simča napsala, dávejte si pozor, křižovatka u úřadu městského obvodu, asi Ostrava jich, předpokládám, nefungují semafory, řízeno policií České republiky.
2: Fresh Radio. Fresh. Fresh. Metropolitní rádio. Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Někteří rádoby umělci se dneska ráno, a nejenom dneska ráno, nestačili asi divit, protože společnost Meta, pod kterou spadá Instagram, tak začala dělat obrovskou čistku na tom Instagramu a údajně smazali přes 50 milionů nějakých těch robotů nebo robotických těch a mrtvých účtů. Jo? A třeba takový Cristiano Ronaldo přišel o více než 10 milionů followerů. Víte co? Mně je to jedno.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: to slyšíte sami, tohleto je další novinka tady u nás na Fresh Radio. Timmy Trumpet a zpěvák se jmenuje Frank Walker, John Martin, All of My Life. Já bych tomu, co bych tomu řekl, no prostě australský Timmy fouká naživo do dechu, to znamená on a jeho trumpeta, že jo. Zpěvák mu dělá takový borec, co udělal pro Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. No jinak loni byl Timmy Trumpet na Beats for Love, no doufujeme, že tahle ta písnička zůstane v našem žebříčku hodně vysoko.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Tak to slyšíte sami, já mám boty z umělý hmoty v podání skútru. A si myslím, že stejně originál od Kissu je lepší, že mnohem lepší, no ale nehratelný u nás teda na našich frekvencích. Pojďme se podívat na další drby ze světa. Dua Lipa žaluje Samsung. Za zneužití její fotografie chce 15 milionů dolarů. Firma podle žaloby umístila na krabice z televizory autorských chráněný obrázek zpěvačky, což vyvolalo zdání, že Dua Lipa tento produkt podporuje. Součástí žaloby jsou mimo jiné příspěvky na sociálních sítích, podle kterých tato fotografie přiměla spotřebitele k nákupu produktu. No, milá Dua Lipo, já si myslím, že 15 milionů dolarů pro Samsung je takové odplivnutí z balkónu.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Kdo by neznal jméno Freddie Mercury? Tenhle ten úžasný, nejenom soulový zpěvák, ale hlavně frontman kapely Queen, má svoji výstavu. Jo? V Budapešti se 1. května otevřela velká výstava, která má název Freddie the Exhibition, která návštěvníkům ukazuje život a tvorbu Freddieho Mercuryho opravdu zblízka. Expozice vznikla z iniciativy českého sběratele Tomáše Hykla, který v posledních letech získal stovky Mercuryho osobních předmětů. Výstava připomíná také legendární koncert Queenu v Budapešti v roce 1986 a nabízí mimořádně rozsáhlý soubor artefaktů od osobních věcí až po materiály z Mercuryho kariéry. Tak kdybyste se nudili, Budapešť úplně není tak daleko, tak si skočte podívat na tuhletu skvělou, určitě skvělou výstavu. Buď fresh! Fresh!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

Ve Spojených státech amerických jezdí ty dětské školní autobusy a ve státě Mississippi se stala docela tragická věc, která má ale rovnou říkám dobrý konec, protože na jedné takové ranní jízdě do školy v autobuse sedělo asi 40 školáků a řidička, která řídila autobus, dostala nějaký astmatický záchvat a v podstatě na chvíli omdlela. Všiml si toho jeden klučina, který seděl v podstatě hned blízko ní, a když zjistil, že řidička omdlela a autobus trošku vybočuje z dráhy, tak začal autobus řídit a křičet na ty ostatní děti, což bylo fajn, protože se jim podařilo potom probrat tu řidičku. Ona zase nějakým způsobem zastavila ten autobus a pak ještě nastala jedna situace, kdy zase trošku omdlela a ten autobus se znovu začal nějak rozjíždět, tak jeden 12-letý školák dupnul na brzdu, pár dětí popadalo, ale nikomu se nic nestalo a dobře to dopadlo. Tak je vidět, že třeba některé ty počítačové hry, jako je třeba řízení autobusu, můžou mít docela i někdy praktický význam, že když ta situace nastane, tak si mlaďoch vzpomněl, jak to hrál na počítači a vyšlo to.

0: Doprava. Doprava.
1: Aktuálně v tuhle chvíli nemáme žádné dopravní komplikace, což je dobrá zpráva. Tak jenom připomínám, že naše dopravní linka je stále přístupná komukoliv z vás. Kdybyste na něco narazili, tak určitě můžete napsat 77337 1036.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Siesta.

Justky Buočin, tady je Fresha Siesta. Možná si taky občas dáte něco neúplně zdravého. Někde tak různě v občerstvení. Kdybyste si brali příklad z přírody, tak třeba makakové na ostrově Gibraltar jsou známí taky tím, že turistům občas seberou nějakou neúplně zdravou věc a jedí tady ty dobroty lidské a pak jim je z toho trošku špatně. A co je na tom zajímavé, tak makakové, když jim není dobře od žaludku, tak to řeší tím, že si nacpou do pusy hlínu. Jo? Možná, jestli s tím taky občas trpíte, zkuste to vyzkoušet, dejte si nejdřív něco hodně těžkého a kdyby to nebylo ono, tak zahrabete před barákem troška hlíny, možná zapít vodou a je to. Siesta.

0: Power, taky pozvánka na středeční podvečer, kdy vás od 19 čeká Fatal Terror Show. No a dneska je čas od 17 vyhrazený pro změnu hitparádě Extáze Music Chart, tak ať to máme kompletní 20 toho nejhranějšího v našem tanečně laděném éteru na Fresh Radio. Dejte si to.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Kartel Pizza Ostrava.

0: charizmatický Chris Martin a Coldplay a BTS a My Universe. Léto bude takovou vlastně dobou, kdy můžete podávat i sportovní výkony různého charakteru, nejenom ty plavecké v bazénech a tak, ale třeba vyrazit i na hory. Kdybyste chtěli inspiraci, tak zkušenými turisty jsou taky naši kolegové z odpolední dvojky, hlavně teda Marek. Best of
1: Fresh. Jakou nejvyšší horu si kdy vyšel?
2: Pěšky?
1: Holda Emma. No tak jo, pěšky, jak jinak. Se tě nebudu ptát na to, kterou jsi vyjel autem,
2: ale
1: asi ne?
2: Já asi úplně nevím, ale jako vylezl jsem pěšky třeba na slovenské Malinobrdo. A ty české, já nevím, Strečná obě dvě za sebou.
1: Jo, tak to by šlo, ale to není taková hrůza s tebou, já myslím, že řekneš naši Holdu Emu tady.
2: Ne, tam jsem nikdy nebyl. To je totiž pro mě strašně nízké, víš?
1: Tak... Jo, pardon. Best of Fresh. Fresh.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tady je Fresh a Siesta, těšíme se na hokejové mistrovství, myslím, že je dobře, že teď zapomeneme trošku na fotbaly, ale budeme očekávat to rozhodnutí komise, která bude zkoumat to, co se dělo na konci utkání mezi Slaví a Spartou a díky té tribuně Sever, která se teď jako dost negativně zapsala nejenom do českých statistik, ale to jsou prý záběry, které opravdu obletěly celý svět, tak budeme sledovat ten postupný vývoj toho. Slavia už oznámila některé ukončení spolupráce s některými vybranými trošku neklidnými hráči, uzavření tribuny Sever, no ale ještě se musí dořešit to, jakým způsobem se to potom promítne do celé další soutěže, protože už si samozřejmě logicky stěžoval taky hlavní sponzor, no nebyl to asi dobrý nápad.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Fresh Sport.
1: Tak je tady naše oblíbené zápasnické okénko, které je opět tady a byla to třinecká jízda. V Novém Jičíně se uskutečnil prestižní memoriál Miroslava Rešla a třinečtí borci z oddílu T. Třinec tam rozhodně nezůstali v koutě, domů vezou slušnou řádku medailí. Největší lesk měli výkony tří reprezentantů, kteří ve svých kategoriích nenašli přemožitele. V kategorii do 52 kg dominoval Viktor Mazgaj. Mezi staršími žáky vybojoval zlato Vojtěch Pustovka a skvělou formu potvrdila taky děvčata. V kategorii do 17 let brala první místo Julie Kačmarčíková. Třinec ovládl zejména kategorii Benjamínku, kde ke zlatu přidali Vojtěch Hurtík stříbro a Filip Fuják bronz. Stupně vítězů tak byly kompletně v třineckých barvách. Další medailové úspěchy: stříbro Eliáš Pustovka, Emily Křižánková, bronz Sebastian Hečko a Roman Hečko. No a díky těmto individuálním úspěchům vybojoval oddíl T. Třinec v celkovém hodnocení družstev solidní 9. místo. Mladým nadějím gratulujeme, přejeme hodně sil do dalších soubojů už za necelý měsíc v Ostravar aréně na turnaji Ostravský Heitzmann. Tak borci, ať to klapne.
0: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kam.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak pojďme se ještě podívat taky na naše cesty. Máme za chvíli 1 minutu po 14. hodině. Máme tady dopravní událost, která se týká úseku, a teď mi to tady přeskočilo, tak to mám velkou radost, tak ještě jednou dáme si to rychleji. A znovu to najdu. Těch dopravních nehod bylo opravdu velmi málo, ale byly tady, tak jsem je chtěl ještě najít, ale nevím, jestli to tak rychle zvládnu taky, tyjo, to je radost. Tak, dopravní nehody, vteřinku, ještě to tady nahodím. Tak a už to vidím. Takže, přátelé, ulice 17. listopadu v Bílovci, 25 minut zpátky, srážka osobního auta. Schodcem na místě jsou záchranné složky IZS, takže tady úplně opatrně. A ještě ulice Opavská v Ostravě, tady taky v tuhle chvíli dopravní komplikace. Dvě havarovaná vozidla, je tam překážka na vozovce a v rámci toho odpoledního provozu na Opavské ulici, kousek od Radegastovny, i tady jdete opatrně. Přejeme hezkou cestu, no a chystá se pro vás taky odpolední dvojka, naše rychlá rota, tak se těším.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz, Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Další skvělá novinka, Shaggy a taky Robin Tiki, Looking Lovely. Já tam stejně slyším úplně něco jiného, že to je zase překopavka, ale tak už to bývá. Rychlá rota je tady, 14 hodin a 9 minut, Marek a Mikaela. Ahoj, kočko.
1: Krásné odpoledne, nazdar, kocoure.
0: Hele, budeme se bavit o tom, jak se ti moderovalo.
1: Budeme se bavit úplně o všem.
0: OK.
1: Navíc i o víkendu.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Tak jo, jdeme na to, budeme vzpomínat na minulý týden, kdy ve čtvrtek byl Majále z Ostravské univerzity a ty jsi to moderovala jako hlavní moderátorka.
1: Tak já jsem tam nebyla přece sama, byl tam se mnou Honza Pernický, já jsem nebyla sama, kde pak. No bylo to skvělá akce, myslím si, že počasí bylo úplně výborné, teda až na ten závěr, kde nám to tam jako trošku zapršelo, trošku.
0: Tak nějak trošku. Jako, jak jsem usínal, tak jsem si říkal, snad nezmoknete.
1: No, tak trošku jsme zmokli, ale jinak to bylo velmi fajn, velmi příjemné, jako super lidi, výborná akce, mám ráda tady ty majálesy studentů.
0: Mě bavilo, jak hrál Aleš Bruna naživo a myslím si, že jsme strhli i trošku víc pozornost na nás,
1: no to
0: než
1: určitě.
0: Na celou hlavní boční stage tam.
1: No to určitě, protože jako naše ta jednička je naprosto famózní, Aleš hrál naživo a hrál dramíky, že jo, dřív ještě než začali večer,
0: no,
1: hrál všechno, takže tam to jako ty lidi určitě strhlo. No, bylo to super, mě to bavilo.
0: A zůstala si až do konce?
1: Kde pak? Já jsem byla už vlastně od jedné, takže já jsem to tak okolo té 11. po tom velkém dešti zabalila. Já už jsem byla fakt unavená, normálně. Jako
0: super
1: jo.
0: Lidi, tak to byl čtvrtek. Počkejte si, co bude v pátek. Dab FM, anebo apka.

0: No tak to vidíš to, tak se bavíme o tom víkendu, já jsem se teďka chtěl pobavit o pátku a ve finále já schválně skočím do neděle, protože k tomu bude souviset otázka do naší soutěže Pravda nebo lež.
1: To je velký skok.
0: To je velký skok, viď? No tak mrknem na to, kdy vlastně v neděli já jsem vstával velice brzo, asi kolem 7, možná tak nějak a
1: ráno,
0: venku,
1: ne, odpoledne.
0: Ráno, samozřejmě ráno a venku to vypadalo jak v té pohádce o Rákosníčkovi, víš, za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a možná ještě dál rybníček Brčáník, takže bylo úplně otřesně. A vlastně já jsem naložil aparát a vyrazil jsem na ten branč u Holubu. Víš?
1: Ano.
0: No, toho. No a ano. Přijeli jsme do Frýdku Místku, nebo přijel jsem do Frýdku Místku a tam to bylo takové lusk a světlo.
1: No to bylo jak u nás
0: bylo
1: taky svítilo
0: naprosto,
1: sluníčko.
0: Naprosto úžasně bylo. Branč byl výborný, Aleš Bruna za mixem, jsme to tam celé postavili, hodili jsme se do gala, přišlo tam spousta příjemných lidí, bylo to super a i vlastně celá ta snídaně byla skvělá, tak jako tohle to byla neděle. Ty jsi měla nějakou neděli?
1: Já jsem měla neděli konečně, kdy jsem nic tak nějak jako nemusela. Potom šíleném čtvrtek, pátek, sobota, víkendu. A na branči jsem jako nebyla, no. To jsem nebyla.
0: Neprozrazuj, protože o tom pátku se ještě budeme bavit. Takže ty jsi nedorazila, jako pro ty jsi zapomněla, víš?
1: Já jsem nezapomněla.
0: To by se nechtělo.
1: No, mě se určitě nechtělo.
0: Tak jako taková krásná snídaně a to by se nechtělo.
1: Já jsem ji neviděla, já se musím podívat na ty fotky, ještě mi to líto trochu.
0: Dobře, no.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Růžový sloň. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Pravda nebo lež?
1: I při pondělku jsme tady od toho, abychom se s váma zasoutěžili a zahráli a v tomto týdnu budeme hrát o 2000 korun do Hokus Pokus Vinný bar.
2: A víte, co je na tom to nejlepší? Že nevíme. Už vás zase hledáme pět. Ani tři, ani čtyři, ani dva, ale prostě pět
1: žádný
2: lidí.
1: Žádný zkrácený týden. Ne. Bude to složitější.
2: Jdeme na tu zákeřnou otázku, nebo nejdeme?
1: No rozhodně jdeme.
2: Dobře, tak půjdeme zpátky k té neděli, k tomu nedělnímu branči. A otázka zákeřná zní, je pravda anebo lež, že mě Aleš nepustil k mixu?
1: 7-7-3-3-7-1-3-6.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

0: Pravda nebo lež?
1: Já myslím, že tou otázkou jsem vás docela zmátl úplně všechny, jo?
2: Docela dost. Hráli jsme o 2000 korun, tedy respektive o postup do finále pátečního a ptali jsme se vás, jestli je pravda nebo lež, že Aleš nepustil Marka za mixážní pult.
3: Tato informace mi unikla, ale řekla bych, že to bude lež.
1: No, samozřejmě to je pravda. Aleš mi opravdu nepustil za mixážní pult.
2: Nepustil.
1: Protože když hraje Aleš, tak nesmí hrát vůbec nikdo jiný.
2: No, to je jasné. Podívejte se, dva kohouti na jednom smetišti, víte, jak to je, to prostě nefunguje, jo. Aleš přece jenom je starší, takže má právo veta. Jediného, který odpověděl správně, tak byl Adam, koncové číslo 139. No a ten nám napsal: "Je to pravda. Aleš rád hudbu a ty zase jídlo, takže nebyl čas."
1: No jasně, já mám rád taky hudbu, to vůbec nevadí, ale opravdu on je jediný, který napsal, jako, že to je pravda. Vy všichni jste říkali, že je to lež, ne, Aleš není tak hodný, jak vypadá. Aleš je celkem v tomhletom zlý a zákeřný člověk, protože když hraje Bruna, tak nesmí hrát nikdo jiný.
2: Gratulujeme Adamovi.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
11: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Doprava. Doprava.
1: 15. hodina odpoledně, tady mrkneme na dopravu, stále nám vísí dopravní nehoda na ulici Opavské, je to kousíček od křižovatky se Sokolovskou, tam jsou v sobě dvě osobní auta. A ještě nám tady Láďa píše, křižovatka úřad městského obvodu Ostrava jich opět, to tam řídí policisté, asi stále ještě nejdou semafory. A ještě tady máme jednu zprávu, ahoj, když jedete Střince přes Frýdek Místek po dálnici na Ostravu, tak v odbočce právě na Ostravu stojí odstavené vozidlo, stojí dost nešťastně, tak ať do toho nevlítnete, tuším je to D48, sjezd 46 ve směru na Ostravu. Kdo nám to poslal? Martin nám to poslal. Martine, moc děkujeme.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rychlá rota.
9: Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
10: Hey yo, Jason.
11: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
10: Say something to her. Holla at her.
11: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? That big fat butt.
10: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Marečku.
1: Pamatuješ si ten videoklip?
0: Jo, to si pamatuju.
1: Takový modří človíčci tam byli celý. Bylo to možná podobné, jak ten vtip, co jsem ti teďka říkal o těch ufounech, který samozřejmě nemůžu říct do éteru.
0: No to nemůžeš, ale tak to myslím, že by někteří ocenili. Škoda.
1: Na Silvestra někdy, ale to už zapomenu do té doby. Pojďme se vrátit zpátky k tomu pátku. Ty jsi říkala, že jsi měla nějakou velkou moderovačku, že jsi stávala dokonce o hodinu a půl dřív než já.
0: No já v pátek to bylo ještě dobré. V pátek jsem moderovala až večer, aha, to bylo zahájení, ale v sobotu jsem tam už byla od 6 od rána. A to ti řeknu, jako řeknu, co to bylo za akci. To byla Čávisovská stovka a ti borci běželi 100 kilometrů. V pátek se startovalo 100 kilometrový závod a v sobotu ráno se startoval 50 a 30 kilometrový závod. Mm. Takže v neděli oni startovali v 8 večer. A my jsme to jako samozřejmě odbombili, odstartovali a já jsem tam chtěla být tu sobotu tak, ať stihnu toho prvního, ať ho jako přivítám. No milej zlatý, já tam byla 6:10 a ten borec už tam byl asi 40 minut přede mnou.
1: Nekec.
0: Já jsem ráno v 5 stávala, mi zvonil budík a já se podívala, protože se dali přes GPSku sledovat, abych viděla, kde je. A říkala jsem si, takhle jsem se podívala, říkám, aha, tak on už je v zátiší. Takže to, když já teďka jako vstanu a stejně pojedu autem, tak už ho nemám šanci stihnout. No, takže jsem stihla až toho druhého, který doběhl. A ten borec normálně těch 100 kilometrů uběhl za 9 hodin 39 minut.
1: Wow.
0: Jako to je neuvěřitelné, já to prostě nechápu. Nechápu, mi to hlava nebere, no ale jako neuvěřitelné. No a byla jsem tam teda takto, takže jako super akce. Výborní lidi, velmi, velmi příjemné.
1: No super, tak já jsem ti chtěl taky říct, co jsem dělal v pátek, ale vidím podle času, že zase za chviličku.

0: Jasně, tak jdeme ještě jednou na ten víkend. Konečně můžu taky říct něco já, protože v pátek jsem měl na soukromou akci s Lumírem Moškovským, otáčeli jsme Prahu, byly to nějaké narozeniny, ale pecka byla v tom, že to bylo na plovárně, kde roku 2000, na občanské plovárně, kde do roku 2018 točil pan Eben ty svoje yeah, víš co?
1: To muselo být kouzelné.
0: Ale naprosto
1: počasí
0: úžasné.
1: Super, počasí,
0: jako počasí bylo tak, jakože vyšlo to úplně super. Už jen ten pohled na tu Vltavu, kde tam jezdí ty lodě normálně jak v nějakém přístavu, ale třeba v Marseille nebo někde prostě, jo. A co mě úplně fascinovalo, tak tam byly takové ty alkoholické lodě, kde vlastně sedíš, já nevím, 8 nebo 10 lidí, oni šlapou, ta loď jede a u toho se chlastá, tak to jsem si říkal,
1: to se
0: že bych,
1: strašně líbilo,
0: já bych si nejlépe pronajal i dvě takové lodě, kdyby to šlo.
1: Za chvíličku to uvidíte tady na Odře, Marka.
0: Já jsem tím chtěl říct, že prostě byla to naprosto skvělá akce a zažil jsem stovky rautů. Já nechci říkat tisíce, ale těch rautů byly stovky. A tam ten raut, který byl, tak byl tak úžasný a tak výborný, že si prostě od toho nechtěla odejít. Já jsem tam chodil kolem dokola jak mrsná normálně myš a vždycky jsem tak uždiboval a vypadalo to, že mi praskne břicho a za hodinu jsem přišel zpátky a zase jsem uždiboval. Mě to strašně bavilo. To byl jeden z nejlepších rautů, který jsem kdy jedl.
1: Tím vám chtěl Marek říct, že prožral svou výplatu.
0: Třeba takhle.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Ten květen takhle celkově, jak je měsíc, máj, lásky, čas a tak dále, tak je spousta akcí venku. Konečně, po té zimě, konečně. No a nás také čeká například v neděli 17.5. Golf Park Lhotka, tam budeme živě vysílat.
1: Já jsem slyšel, že tam máme dělat nějaké patování, já vůbec nevím, o co jde, jako pat znám akorát z šachu, kdy vlastně to skončí jako, že remíza u ty šachy, ale jinak jako nějaké patky, nebo počkej, a není to patky? Jako, že bychom dojídali patky chleba? Nebo
0: to nevím.
1: Co?
0: Maro, ale jestli tam budeme my dva, tak bychom taky mohli být jako pat a mat třeba.
1: Aha. Tak.
0: To nevím, jestli chceme.
1: Kdo bude pat a kdo bude mat?
0: To si střihneme kámen do nůžky, asi je nikdy nepamatuju.
1: No, tak z toho bude nakonec šachmat.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Naši milí přátelé a frešáci, už za malou chviličku bude sejdeme se na freši, protože je pondělí a naše rychlá rota má přece jenom o trošku kratší vysílání.
1: Tak jako každé pondělí nás tady vystřídají dva pánové, velice sofistikovaní, vždy hladce oholení a učesaní, no a budou si vyprávět a pozývat si své hosty a budou vyprávět něco, co jste ještě třeba neslyšeli.
0: A nebo třeba slyšeli a velmi rádi si to připomenete s Jirkou a s Radkem už za malou chviličku.
1: Sejdeme se na freši v 16 hodin.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
3: Kontaktujte pulari.cz.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
5: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 16 hodin a 1 minuta, koukám tady do zákulisí zákruta.cz. Nemáme v téhleté lokalitě hlášeny žádné dopravní nehody. Ovšem, Lukáš nám tady napsal, v Rychvaldu u sester měří městská policie. Tak si tam dávejte pozor a nahoz plynu. Teď už sejdeme se na Freši.
2: Sejdeme se na Freši s Jirkou a s Radkem a potom také počítejte s Extázy Music Chart. No a nakonec Movie, Try the Diamond a taky Hlavkus a tak dále. A vy už to dál znáte. Večer Alf a my zítra.
1: Ahoj.
2: Čau.
0: Doprava? Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day,

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: MMA bojovník, zvěrolékař a člověk, který ví, jak funguje tělo i hlava. Tlak zvládá stejně dobře v kleci i v ordinaci. Dnešní host, sejdeme se na Freši, Ondřej Andrés Raška. Ondro, vítej.
2: Ahoj, zdravím všechny.
3: Ondro, prosím tě, spousta lidí si MMA představí, a jakože je to nějaký sport, který podněcuje násilí. Ale když bys ten sport měl popsat někomu, kdo třeba neví, jak to funguje, nikdy ho neviděl, jenom o něm slyšel, tak co to pro tebe a co pro ostatní skutečně je MMA?
2: Tak já si za začátku bych hned řekl, že to, jako to podněcování k agresi, tak určitě je potřeba, aby tam byla určitá míra korigovatelné nějaké agrese, protože to prostě k tomu sportu prostě patří. Bez té by to asi nešlo, protože bez té to ve své podstatě jakoby ten zápas ani nějakým stylem vyhrát nejde. Ale je to sport, ve finále je to sport takový desetiboj, bych řekl, prostě bojových sportů, kdy vlastně ve finále každý si zvolí to, co mu nejvíc vyhovuje, a podle toho se řídí, ať už to je postoj, zem, grappling, wrestling, tak asi nějak tak, a za mě je to asi nejlepší sport na světě, protože to prostě tak nějak tříbí mysl, tělo i ducha. A vlastně fyzično.
1: V kolika letech ty jsi začal s MMA?
2: Čistě s MMA jsem začal asi v nějakých 15.
1: To znamená 17 let, 18 let?
2: Tak nějak zpátky, ano.
1: A kdy jsi si poprvé řekl, že to bude tvoje profesní cesta?
2: Ale řekl jsem si to až v době, kdy to tady začalo dávat trošku víc smysl, že jsme nezápasili tak nějak za diplom, ale že z toho začaly být nějaké jako peníze a začalo to mít nějaký vývoj a byla nějaká tendence, že se to bude vyvíjet dál a dál, protože začátky tady nebyly takové, že by to mělo prostě nějakou jasnou strukturu.
3: Ondro, ty si, když jsi zbavil o tom, jestli jsi postojář nebo spíš jdeš na zem, tak co jsi ty konkrétně, co máš nejraději?
2: Ale poslední dobou už mi to asi tak nějak víc ve finále jedno, ale stejně ve finále bych řekl, ještě furt převládá ten wrestling, že to mám radši, jako radši, protože to je můj background, z toho vycházím.
1: No a tvůj největší sportovní úspěch v rámci tvýho sportu?
2: Ale každý zápas je asi největší tvůj sportovní úspěch, protože ve finále byl ten sport nekompromisní v tom, že když hraješ jakýkoliv nějaký, řekněme, sport kolektivní, třikrát prohraješ, tak furt můžeš tu ligu vyhrát, že jo? Tady když prostě jednou prohraješ, tak to je o dva kroky dozadu, a když vyhraješ, tak jdeš jeden krok dopředu, no? Takže to je takový v tom jako nevyzpytatelný a docela jako špatný.
1: Prostě přežít.
2: Přežít, co myslíš?
1: No, přežít ten zápas. Že to je možná jako vlastně ta malá výhra.
2: Takhle do toho jdeš asi ty, ale každý chceš vyhrát, že jo, ten zápas, ne? Chceš prostě vyhrát, přežít, ne? Na přežití to, když jdeš ten zápas přežít, tak nemáš žádný ambice.
3: No a teď jde o to, co to dává tobě třeba i mimo klec, protože ty si říkal, že tě to nějak uklidní, že máš nějak uklidněnou mysl a můžeš se věnovat i své profesi, protože ty jsi zvěrolékař. Ono to je zajímavé spojení, mimochodem k tomu se dostaneme, ale co ti to dává?
2: A dává mi to takovou prostě nadhled nad určitýma situacema, kdy už by si jindy vypustil páru, tak tady to jako řekneš si, hele, je to, neřeš to, to jsou úplně malichernosti. A občas, když natrefíš prostě na, v běžném životě prostě na prostě divné lidi, tak ty jsi vyklidněnej, protože víš, že se máš kde vybít, že máš jako z tréninku prostě tu energii uvolněnou a nemusíš to řešit někde jinde. Ale i přesto se někdy najdou situace, že bys těm lidem nejradši, ať už je potkáš na ulici, v práci, kdekoliv, tak bys jim nejradši prostě, by se nejradši propleskl, to jako jo. Ale ten přesah to má určitě jako dobrý.
1: No to je právě ono, jako zkouší na tebe někdy někdo třeba v baru.
2: Ale víš co, dřív to tak bylo, ale teďka už to tak není. Jako a hlavně, kde chceš tady v Ostravě chodit, tady už není kam chodit ven. Tu už není nic, tady je mrtvo. No.
3: Je to pravda, musíme to nějak podnítit trošku, tu zábavu, ale Ondro, když se ještě vrátíme k tomu zápasu v oktagonu, bylo to nedávno a bylo to takové zajímavé spojení toho člověka, který je známý z jiné oblasti a ty jako profík sportovec. Když jsi věděl, že půjdeš s ním do oktagonu, co jsi tehdy řekl? Jako, stálo ti to za to, nebo stálo ti to i za tu reklamu, tohleto?
2: Ale první věc, co byla, když mi volal Ondra Novotný, tak jsem říkal, že to proberu s nejbližšíma a tak nějak asi do půl hodiny jsem mu dal jasný stanovisko, že prostě všichni jsme se shodli na tom, že to může jenom přinést, nebo tam nejsou žádné negativa. Ani jsem si nepřipouštěl, že bych měl v tom fightu prohrát, protože ve finále nejtěžší na tom bylo jenom zvládnout ten tlak, protože všichni říkali, musíš vyhrát a vlastně všichni to očekávali a byla taková jako docela tlačenice, že všichni říkají, on se zlepšuje, je lepší, ale ty víš, co za tím stojí práce a jak ten proces probíhá, takže mi bylo jasný, že to není prostě jen tak, taky nebudu hrát za Boston hokej, tyho pozejtří, že jo, i když na bruslích státu mým, ale prostě ten proces nějakou dobu trvá a něco to stojí, no.
1: Přátelé, probrali jsme tak trochu fyzickou přípravu a to, o čem MMA je, ale za maličkou chviličku se podíváme na to, jakou roli v tom sportu hraje psychika, mindset a nastavení hlavy.
0: Sejdeme se na Freši. Gimme, gimme, gimme.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Často se říká, že zápasy se vyhrávají hlavně v hlavě a není to jenom o svalech. V tomhle vlogu se podíváme na to, co stojí za přípravou MMA zápasníka, co se týče jeho mindsetu a psychické přípravy.
2: Ondro, prosím tě, je mentální příprava dneska součástí tvého tréninku stejně jako fyzička a technika, nebo je to spíš něco, co si řešíš tak trochu sám po svém?
3: Já bych řekl, že to je nedílná součást určitě a aktuálně teďka, protože dřív, když na to nebylo tolik pozornosti na ten sport, tak to lidi třeba tak moc neřešili, ale samozřejmě na NHL frajeři už dávno měli psychologii, ještě dřív, než to začalo být tady nějak trend. Spíš to lidi brali jako takovou nějakou slabost, ale ve finále je to mega velká podpora a myslím si, že dost lidí to jakoby nějakým stylem řeší, ať už prostě jak ať si vizualizace a různé prostě nějaké takové nástroje, co je můžou potkat a takové nějaké úskalí, takže to řeší s těma mentálníma koučema a já jsem jako výjimka, taky tak řeším. A má to určitě jakoby spíš benefity, ale musíš najít někoho, kdo tomu rozumí, ať to není někdo, kdo prostě tam bude implementovat prostě basket do sportu, který je jakoby individuální, no.
1: No a když se ti blíží nějaký zápas, tak jak vypadá ta tvoje mentální příprava? Máš nějaký rituály?
3: Ale rituály nemám, protože nechci být na něčem závislý z důvodu toho, že co když bych to najednou nebylo a najednou by prostě byla změna. To znamená, nevím, že třeba zápasím vždycky v červených trenkách a najednou ty trenky mít červený nebudeš a budeš z toho rozhozený, protože prostě je nemáš, takže snažím se nebejt na něčem závislý.
2: Ono je zajímavé si něco převzít z toho sportu i do běžného života. Tak co by si doporučil třeba z mentální přípravy bojovníka pro lidi, kteří jsou pořád ve stresu, a nebo třeba do práce, aby něco jakýmsi způsobem implementovali do té práce. Co by se dalo?
3: To je taková zapeklitá otázka. Já si myslím, že každý to má prostě trošku jinak, každého trápí něco jiného a ve své podstatě vždycky je dobrý si ty věci dát na papír a prostě napsat si plusy minusy a tak nějak si z toho vzít to, co potřebuješ, jako těžko ti odpovím konkrétně, ale tak nějak hlavně všude platí být prostě dobře naladěný a pozitivní. Když jsi pozitivní, tak pozitivní energie přitahuješ a když jsi negativní, tak se s tebou nikdo nebude bavit, protože akorát toho člověka nějak tak v vozovkách nakazíš tou negativitou a on bude akorát zkažený z tebe, takže...
2: Ono je možná důležité si říct, že myslet na porážku je dobře nebo ne? Protože něco ti šťourá v hlavě, že hele, on je dobrý, já nevím, jestli to
3: ale upíram. Určitě ne, vždycky jako když já si myslím, že když něčemu věříš, tak bys tomu měl věřit na 100% a jít do toho, ale když tomu nevěříš, tak asi těžko sám sebe přesvědčíš, když už na začátku tvoje prvotní reakce byla ty, já si to nezvládnu a pak najednou budeš se snažit to jako nějakým stylem prostě jakoby změnit, ale jako samozřejmě jsou různé situace, takže ale myslím, že v tom fightu to funguje takhle, že takový to, jak když něco odpovíš na první dobrou, tak většinou takový ten první impuls je to, co bylo správně a pak když už ty odpovědi měníš, tak ve finále zjistíš, že to bylo špatně. Takže asi nějak tohle v tom duchu, no.
1: A jak se tvoje nastavení mysli měnilo v průběhu tvé kariéry? Něco, co by si z dnešního pohledu hodnotil, že bylo vysloveně špatně, třeba před 10 lety?
3: Víš co, já si nemyslím, že ty věci byly špatně, jakože určitě jsem některý kroky udělal jakoby blbě, když se na to dívám jako z dnešního pohledu, ale zase to byly ty věci, co tě nějakým způsobem formovaly a máš toho tušku zkušenost. Kdyby byl jasně podstavený před nějakou věc, udělej tohle nebo zaboč doprava a běž takhle, tak bys neměl ty zkušenosti, že jo? Protože bys dělal všechno sice asi správně, ale neměl bys zkušenost, nemohl bys to s ničím porovnat.
2: Já si tak představuju, jak sedíš, máš pauzu minutu, ve fajtu už jsi a to první kolo nešlo podle tvých představ a myslel si třeba, že to bude jednodušší. Posloucháš ti toho trenéra, máš na to tu minutu nebo to vůbec nevnímáš?
3: No, určitě se snažil, mě poslouchat, že během toho fajtu. Dřív to třeba bylo tak, že ti lidi nejsou schopni poslouchat a já jsem tak měl, že slyšíš všechny v hale, jenom ne ty svý trenéry, protože tam je takový řev, ale teďka od nějaké doby, jak se prostě vyvíjíš, jak se zlepšuješ, jak máš ty zkušenosti, tak už neslyšíš nic a slyšíš jenom ten roh, takže se snažíš, ne vždycky to samozřejmě jde jakoby dodělat nebo jakoby tak nějak plnit ty jejich příkazy nebo prostě to, co říkají, ale ve finále většinou vždycky máš plán A, plán B, no ale samozřejmě i ten soupeř má nějaký plán, takže to je potom už jenom o tom, jak komu se to jako podaří prosadit a to vítězství je o to lepší prostě, nebo o to ti víc chutná, než když přijdeš, trefíš a jdeš dom. Takže když to je takový, jestli to přelívá nahoru dolů, tak prostě víš, že to je vydřený a že prostě to jako věc, je to cenný vítězství, no.
1: Přátelé, Ondřej žije dva světy. MMA bojovníka, ale také zvěrolékaře. No a za mečkou chviličku se podíváme právě na tu jeho civilní roli.
0: Sejdeme se na f-

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes si povídáme s Ondřejem Raškou, bavíme se nejenom o MMA, ale taky teď se budeme bavit o tvé druhé profesi, to je základní, jsi zvěrolékař. Mm-hmm. To je velmi zajímavé spojení, protože si řekne člověk, no tak se budeš věnovat zvířátkům a budeš dělat jenom to, protože na nic jiného nebudeš mít čas. Mimochodem, jak to jde zvládnout, protože my jsme se dívali, že vy musíte být taky pod tlakem. Ti mazlíčky, ti majitelé chtějí mít pořád, tak taky si pod tlakem ve své práci.
2: Jakoby, jak v tom sportu, tak i tady je člověk pod tlakem, nebo jako na té klinice, na vitrině, ale já naštěstí to můžu jako tu zlost vybít, prostě udělat to, by mi bylo dobře, samozřejmě ne každý to takhle má a vím, jak jakoby na to, ale samozřejmě, že jsou určité situace, kdy člověk pod tlakem jakoby je, ale která profese taková není, ať už to je, ať už záchranné složky, voják, policajt, prostě záchranář, všichni jsou pod tlakem, kdo není pod tlakem, tak asi nemaká pořádně, nebo víš, jakože tak nějak si to myslím, když nestíháš něco plnit, tak taky musíš prostě plnit, ať už jsi v ofisu nebo někde jinde, každý je pod tlakem, ale každý ten tlak vnímá prostě jinak, no.
3: No ale přece jenom ona ta práce se zvířaty se zdá taková jako pěkná, roztomilá. Co si myslíš, že je podle tebe jako lidem skryto na té profesi? Co nevidí?
2: Ale tak skryto je určitě to, že vlastně jsou takhle, prostě ať už to v medicíně prostě pracují lidé, nejsou tam stroje, takže vždycky je nějaká pravděpodobnost toho, ať už mizivá, ale je tam ta pravděpodobnost, že jak jsou lidi přepracovaný, můžou dělat chyby. A akorát u nás je to jiný, než když tady pokazí ti číšník polívku, no kuchař, no tak ti přinese polívku jinou, ale tam když to, a ne, nepřeslo, no ale u nás, když to někdo, nedej bože, nějak prostě nechtěně pokazí, no tak to může samozřejmě končit smrtí, ale to je prostě realita, to je život, to nikdo to nedělá jako by na schvál, ale to tak prostě, a to si myslím, že ti lidi si neuvědomují, oni si vždycky myslí, že se vždycky vrátí s tím zvířetem jakoby prostě zdravým, vylečeným nebo prostě v pohodě, a tak to není.
1: Co podle tebe veterinářům nejvíce pomáhá, aby se z té z práce vůbec nezbláznili, abyste fakt byli v pohodě, konkrétně ty?
2: Ale určitě, já jak bych to řekl, no, určitě je fajn, když člověk má nějaký jiný koníčky a může úplně vypnout úplně do jiného světa, než když třeba je furt jakoby, já nevím, třeba je veterinární lékař a chodí třeba, já nevím, běhat nějaké agility, tak furt si s těma psama prostě v kontaktu nebo s těma zvířatama, ale já dělám úplně něco jiného, takže si myslím, že to je důležité se úplně od toho trhnout a třeba i po zápase, když mám jako, ta příprava prostě několika měsíčí, tak potom jsem rád v té práci, protože se zase tomu sportu úplně nevěnuješ a zase to začne po nějaké době chybět a bavit, takže nějak se odprostit od toho, co aktuálně děláš, a dělat něco úplně diametrálně jiného. No.
3: Což u tebe může fungovat velmi dobře, protože MMA je úplně diametrálně jiný sport, nebo jiné odvětví. Pomáhá ti nějak ta zkušenost MMA bojovníka, fyzická, mentální příprava právě v této té práci?
2: Já bych řekl, ten člověk, jako, co se týče třeba těch diet a podobně, tak jako musí být nějakým stylem jako cílevědomý a zarputilej, ale samozřejmě, že i stále platí to, že radši udělám 1000 kliků, než si přečíst třeba dvě stránky prostě anglického textu. Ale i to člověk musí jako zvládat, no.
1: Nevím, jestli jsme to zmínili, tedy kolik ty dáváš prostoru té svojí profesi a kolik tréninku, jak to tam je?
2: Ale aktuálně to je tak, že když je po zápase, tak se samozřejmě snažím být jakoby na naší klinice častěji, ale když je příprava, tak jsem čtvrtek, pátek vždycky v práci a plus víkendy, takže bych řekl takto, no a zbytek dnů samozřejmě tréninkově. A pak si můžu vybírat samozřejmě, jaké operace bych chtěl v týdnu chodit a které ne, ale když už je člověk v té dietě, tak moc té energie jako nemá, kromě toho tréninku, aby se najedl, spál a trénoval, no.
1: Operace, ale zvířat, tedy předpokládáme. No a teď jde o to trénování sebe sama. Ty máš dvoufázový trénink?
2: Jo, většinou vždycky mám, nebo takhle, vždycky, když se cítím dobře, tak mám určitě dvoufázový tréninky, kromě víkendu to mám jenom jeden.
3: Což mi tak naznačuje, že jsme krásně plynule přešli do posledního bloku, kde se podíváme na to, jak vypadá tvůj běžný pracovní nebo sportovní den.
0: Sejdeme se na Freši. A

0: digga-digga-ding-dong song. Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, možná pravidelně sledujete bojové sporty, konkrétně třeba OKTAGON, a také se ptáte, jak vypadá takový běžný sportovní den bojovníka. Ondřej, jak teda vypadá tvůj každodenní rituál?
2: A chceš vědět to, když jdu do práce, nebo i když do práce nejdu?
1: Myslím, že můžeme rozebrat oba dva ty světy.
2: Dobrý, tak když do práce nejdu, tak víceméně vstávám ráno, najím se samozřejmě, zajdu na trénink číslo 1, to záleží, co to zrovna jakoby je, pak se z tréninku vrátím, jdu domů, vyvenčím psa, dám si oběd, dám si 20, no a pak je trénink odpolední a pak se jde jakoby spát. To není nic složitýho, ale prostě mezi tím jsou ještě další jako procesy, ať už nějaký osobní nebo něco jiného, ale většinou vždycky, když mám tu práci, tak ráno musím, záleží, jestli jdu na ranní nebo na odpolední jakoby směnu. Když ráno vstanu a jdu na odpolední, tak musím dát jakoby jeden kvalitní trénink za ten den a pak se vracím po obědě hned do práce, tam jsem do 19. hodiny, ale musíme, nebo do 19. hodiny otevřeno, ale musíme být do 22. Když není moc lidí, což moc jako často nebývá u nás, tak protože tam je furt jako nikdy nekončíš v 7. Ty vždycky víš, kolik začínáš, ale ani nevíš, kolik končíš, když jsi na té odpolední. No a když to skončí, tak jakože relativně OK, tak buď seš tak fyzicky jakoby můžeš, ale prostě seš unavený psychicky, no tak jdu aspoň třeba běhat, ale ne vždycky to samozřejmě jakoby vyjde, no. Takže a když je člověk unavený psychicky a i fyzicky, tak už nejde dělat vůbec nic, no.
3: Mě právě zajímá ten typ tréninku, jestli více běhání, více posilování nebo právě ta technika. Co je tak, jak to máte rozdělené?
2: Pak když jdu do práce, tak víceméně takové ty, řekněme, věci, u kterých nemusí člověk přemýšlet, fakt jako zvedá železo. Nebo si jdu jenom zaběhat, ale pakliže ale před prací si dám jakoby normálně ostrý trénink. Ale pokud jdu třeba ráno jakoby na ranní směnu, tak fakt se jste práce tak vycuclej, že odpoledne to nemá smysl jako nic dramatického dělat, nějaké sparingy nebo nějaké nácviky, protože jednak jsi vlastně furt na nohách, to protože posledně jsem se koukal, kdy jsem jako nachodil kilometrů jako v práci, na klidice se ani nezdá, je to docela dost. No ale hlavně z toho mluvení s těma lidma furt něco řešíš, úplně nejsi jako ready na to dát jako nějaký dobrý fakt jako pořádný trénink, no.
1: No ale my jsme taky nezmínili, že ty to máš trošku logisticky složité, protože ty jsi z Ostravy, práci máš v Brně a na tréninky jezdíš do Polska.
2: Pracuji v Ostravě.
1: Práci máš v Ostravě, ale v Brně taky trénuješ, tuším.
2: Taky trénuju.
1: A zároveň v Polsku.
2: Víš co, ono to je tak, že prostě tam, kde máš kvalitní sparingy, tam, kde máš svoje váhy, tak tam jezdíš, no a protože už jsme na takový úrovni, že prostě ta kvalita, ty kvalitní tréninky se počítají, no takže Bělsko byla není tak daleko, to je v pohodě, to tam si za 40 minut ani ne, to je jak kdyby zjel teďka z Ostravy do Poruby v té špičce, no a v finále v Brno proto, protože jsem studoval vlastně jediná veterina, jako veterinární univerzita je v Brně, no tak tam vlastně trénuju s Jirkou, trénovali jsme s Jirkou Procházkou spolu s Matějem Peňazem a podobně, a takže tam jsem zůstal skrz tady tyhle ty lidi.
3: To je zajímavé, zaznělo tady jméno Jirka Procházka. Třeba jste i v kontaktu, co se týká té profese, Jirku čeká v UFC, další ze zápasu. Vy jste spolu taky i takhle v kontaktu, že třeba děláš sparring někdy
2: s ním? Dřív jsme spolu byli v kontaktu jako na denní bázi, teď už to tak moc není, protože každý si ve finále dělá to, co sám potřebuje nejvíc, takže už to není tak, jak to bylo, ale jako napíšem si, zavoláme si to jako jo.
1: No jak třeba vypadá tvůj běžný trénink? A teď nemyslím ten fighterský, tam asi nacvičujete různé situace, ale třeba když jdeš do fitka.
2: Tak záleží, co v tom fitku jako očekáváš, abych jako, co přesně.
1: No potřebuješ natrénovat fyzičku. No,
2: tak 400 třeba jdu běhat. Mm-hmm. Ale tak to samozřejmě děláš na ovále nebo jako na atletické hale.
3: Teď jde o to, já jsem mluvil i s Matějem Kuzníkem kdysi o zhazování před zápasem. A viděl jsem ho, jak vypadá před vážením. A nebyl to moc pěkný pohled, i on byl úplně takzvaně vycucaný. Jak to máš ty, když, já nevím, ve které tedy váhové kategorii si přesně? To...
2: No zápasím váhu střední, takže 84 a po tolerance půl kilo, no a teď jsem posledně zazval ze 102 kilo.
3: Ze 102 kilo?
2: No.
3: A to je vždycky to, co jsem nikdy nechápal, jestli chodíš do sauny a tam se zabalíš do deky a zůstaneš tam. No, tak ono, jak to děláš?
2: Ono to není jenom o tom, jestli se zabalíš, že ty musíš nějakou dietu samozřejmě jako dodržovat a když to dodržuješ dobře, tak potom záleží na tobě, jestli máš radši saunu, vanu nebo jakkoliv jinak to prostě máš radši, ale jde spíš o to, abys to svoje tělo poznal a znal přesně, co na něho působí nebo nepůsobí a za ty roky už vím, ani si nemusím počítat kalorie a tak, protože vím, jak to tělo působí a vím, kdy přesně začnu, jako kdy mi začne pouštět tu vodu a tak, takže je to takový proces na delší dobu, no. Člověk prostě fakt musí znát to svoje tělo, aby byl schopný odhadnout, co a jak bude nebo nebude.
1: Podá ten výkon, že? Protože pro nás diváky, kteří se na to dívají jenom v televizi nebo někde na sociálních sítích, je nepochopitelný, jak teda ze 102 kilo během i třeba jedné noci dokážeš zubnout, ani 10.
2: No, z jedné noci to neuděláš, jo, to děláš za měsíc, jako za jednu noc ze 102 kilo to nedáš.
1: No, ale dobře, tak ne ze 102 kilo během jedné noci, ale během té jedné noci asi potřebuješ zubnout jako docela dramatickou váhu. váhu, ne?
2: Každý to má prostě jinak. Každý, já třeba vím, že dokážu odhodnit třeba 8 kilo za večer. Někdo třeba dokáže dát jenom 5. Takže záleží, říkám, každý to má nastavený jinak. A jinak samozřejmě, když někdo zápasí 66 jako váhu, tak to tělo je menší, že jo, než moje, takže tomu se bude těch 10 kilo zhazovat hůř než mě.
3: Ondro, blížíme se k závěru. Prosím tě, kdyby ses měl popsat třemi slovy, ne jako bojovník, ale jako člověk, jaká by to byla slova? Jsi ranář, jsi hodný člověk, řekl, máme se tě bát?
2: No jako hodný člověk jsem a samozřejmě horká hlava někdy a jinak bych možná i tvrdil docela, že možná i inteligentní, no, ale hodnej jsem to jako jo.
1: No tak my děkujeme za rozhovor, dámy a pánové, tohle byl Ondřej Raška a vy jste poslouchali Sejdeme se na Freši kde jinde, než na Fresh Rádiu.
3: Ondro, děkujeme a mě se pěkně, ahoj.
2: Já děkuju, ahoj, čaute.
0: Sejdeme se na Freši. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
11: Kontaktujte polary.cz.

0: nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: krásný pondělní a dokonce i tak trošku slunečný podvečer vám přeju tady od mikrofonu z Fresh Rádia Dale. A pozor na mojí, po mojí, vy to nevidíte, ale po mojí pravé straně dneska, pozor, nemám tady Ondru Turdu, protože ten se nám tak trošku někde, jak to říct, no, prostě se někde jako zdržel, to je slušně řečeno, a mám tady Patrika Diamonda, který mě přišel tak trošku podpořit v naší oblíbené, nebo... Je to tomu tak, jako máme tady rádi, víš, jako s Ondrou Ecstasy Music Chart, která prostě tady evokuje těch 20 nejrotovanějších hitů za minulý týden.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Tak to bylo slovo.
2: Slovo boží.
0: Slovo boží, ne? Slovo Patrika Diamonda, on má strašně takový jako hutný bas. Zkus tam hodit trošku výšky do toho, Patriku.
1: Krásné.
0: A ne, opatrně.
1: Krásné odpoledne.
0: Budu muset najít klamérku, já to spravím, samozřejmě, to není problém.
1: No, já tak, si zacpu nos.
0: Jak jsme říkali, 17. hodina už je teda za náma a pokud nás posloucháte v repríze, kterou máme v neděli, tak je něco málo po 15. hodině. Já jdu rovnou na hitparádu, 20. místo.
1: OK.
0: DJ, americký DJ MK a s ním společně je britská zpěvačka Clementa Douglas a mají skvělý hit Come Fight Me. Jdeme na to.

0: Wow, tak za mě skvělý začátek. 20. místo MK Clementine Douglas. Come Find Me. To je přesně song, Patriku, který se mi teď absolutně jako líbí, který jak stárnu, tak už vyhledávám trošku pomalejší ty songy, ale tenhle má podle mě úplně příjemné, prostě příjemný rytmus mého srdce.
1: Je to tak, MK můj oblíbenec také, už od 90. let.
0: To už je docela starý pardál, ten bude možná, no, řeknu,
1: ale vypadá fust jako...
0: V tom věku, já jsem ještě mladší asi podle mě.
1: Ale to pořád kocour, úplně neskutečně.
0: To já úplně neumím posoudit jako ty, no.
1: Od Night Clovers, no, znám, už do Felinon.
0: Jo, to on, jo, jo. Taky, on tam jakoby, to je část?
1: To je část, ano.
0: Jasný. Jo, vidíš to, takže... no, tak super, tak možná tady dneska s Patrikem se dozvíme nějaké ty zakoutí těch songů kolem 90. až roku 2000 a tady těch projektů, protože tam je Patrik silný. Když se dívám na 19. místo, tam je taková tří písmenková zkratka kapely, ale samozřejmě celosvětově známá, BTS. Ty jsi říkal, že tohle moc jakoby úplně nemusíš.
1: Tam já úplně nebrouzdám.
0: Ale to jsou Jihokorejci, kteří vlastně vyšvihli ten K-pop tam, kde je nyní.
1: Tohle vím.
0: Na světovou úroveň a mají obrovskou fanouškovskou základnu. A dokonce teď jdou, myslím, tuším, obrovské světové turné, protože oni byli nějak rok a půl off, protože v Jihokoreji je povinná vojenská služba. Prostě každý snad muž tam musí a dokonce je, myslím, rok a půl. Ale nechci úplně kecat, tak si myslím, že to je. A teď jsou zpět, vypadá to, že dělají jednu novinku za druhou a my máme na 19. právě single, který se jmenuje Swim.
2: Místo 19.

0: Tak za mě zrovna tenhle ten song moc ve mně neevokoval ten K-pop.
1: No ve mně taky ne.
0: Byl takový popík, no.
1: Zdá se mi to i líbilo.
0: Zdá se, že, možná proto teda, Patriku, zdá se, že kluci teda už jakoby hledají i samozřejmě jiný hudební styl, aby nebyli tak vázáni jenom na tu jednu odnož.
1: Našel jsem, že by měli být v říjnu v Praze v O2 Univerzum.
0: Ano, ale dívali jsme se, že to nebude čistě jakoby BTS projekt, ale celkově nějaký K-pop projekt.
1: K-pop
0: a podle mě se tam možná někdo z BTS totiž objevíš, jeden nebo dva, protože jich je celkem snad, tyjo, a teď nechci kecat, abych urazil fanoušky, ale 6 a více.
2: To bude asi ono.
0: Tak taková malá
1: pozvánka.
0: Přemístím se na 18, tam je Francie společně, prosím tě, s Amerikou, to znamená francouzský DJ a producent, a tady my se vždycky s Ondrou tak trošku jako hádáme, nebo my se jako nehádáme, tak, ale máme tu takovou rozepři, jak se ho vlastně vyslovit.
1: Podle mě Hugel?
0: No, Hugel nebo Hegel, ale asi by to měl být člověče Hugel.
1: Wow.
0: Zajímavý, že?
1: A to je tak, jižní pokud, Amerika?
0: Ne, to je Francouz.
1: On je Francouz.
0: To je Francouz, Patriku, ale to my tady víme, protože není poprvé a my ho máme velice rádi v hitparádě, tak teď mají společně staronový, samozřejmě velmi známý song Free společně s Ultranate. Místo 18.

0: tak tady asi nebylo co zkazit, když to ten Jugl vzal jenom do takového lehce modernějšího basu asi. A staronová Ultranate Free, You Got To Lie. 17. Prosím tě, tam je zpěvačka, která v mládí začínala, nebo jakoby její začátek je country styl.
1: Ano, vím.
0: A dnes se vyšplhala prakticky až na královnu popu.
1: Je to tak. A na Slovensku, jak jsem byl o víkendu, jsem tuhle písničku slyšel v rádii, co 20 minut možná.
0: Počkej, na stejném, nebo to bylo jiný? Nebo jsi to přepínal, aby si konečně poslechl něco jiného a zase si tam narazil právě na jmenovanou
1: já
0: Taylor Swift.
1: Fresh v dubu.
0: Ano.
1: A chytnu Fresh, to by se zdivil, až jde chytnu Fresh. Jsem jel do Prahy a normálně jsem chytl až po dálnici vlastně, jak jedu, tak mám pořád Fresh.
0: No.
1: Ale na Slovensko za těma horama už to vyplo.
0: To víme. Zatím působí teda na dubu pouze v České republice a takže dálnice je celkem už jako dobře pokrytá. No a pokud můžu doporučit, kdo vlastníte samozřejmě dneska, kdo dneska nevlastní mobilní telefon. Ne, ale i mobilní telefon jsem chtěl říct. Aha. A stačí rádio s Bluetooth připojením a nedej bože, když máte Android Auto nebo Apple CarPlay, tak to je úplně luxusní věcička, protože pokud máte signál aspoň LTE, protože Edge nefunguje, vyzkoušeno, tak posloucháte prostě Fresh rádio úplně všude na světě.
1: Je to tak. No. Já mám čtvrtou Fabii a nefunguje mi tam CarPlay, musím asi napsat.
0: Musíš koupit, kamaráde, u Škodovky, musíš si jako připlatit. No.
1: Já to tam je, ale mě to nejde spojit, víš, no to nic.
0: No to je, jako, to je zamčené. To je no. Tak každopádně 17. příčka pro dnešní den Taylor Swift a už jako starý dobrý single Hoplite.

0: No ale ono je to taková šlapavá věcička, Patriku, tak já jakoby už vím, proč to asi rotuje v, nejenom v českém, ale i v slovenském eteru. Tak často jenom pozor, doporučuji na, do auta jenom pro majitele automatu, abyste si pořád nevymačkávali spojku. Jak budeš jako klepat, víš, tou nožičkou.
1: Jo.
0: Takže Taylor Swift a Oplight. Teď před náma 16, tam to vidím na první zástupce takzvaného tanečního ostrého stylu drum and bass. A tady jsem se jako taky, říkám si, pozor, oni ty producenti a hlavně ti drameři mají strašně jakoby složité různé ty vyslovnosti jména a niky. A tady jsem si říkal, hele, vypadá to napsané úplně normálně, ale bude se to číst určitě nějak speciálně, tak jsem si trošku jako tady poradil a jestli to teď dobře vyslovím, tak by to mělo být Canine.
1: Canine bych to četl tež.
0: Canine, no, píše se to kanine, jak bychom řekli jednoduše tady v Ostravě, a single jménem Power. Takže pojďme, jdeme na ty první dnešní dramíky.
2: Místo 16.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.
6: Místo 15.

0: Extáze Music Chart.
1: Čověče, mně to bylo nějak povědomé.
2: Nakecej, prosím tě.
1: A vím, že jsem to hrával už dávné době, tady ten bootleg, a našel jsem si k tomu info.
3: Zkus.
1: Je to opravdu tak, je to už stará věc strašně, ale bylo to neoficiální a Rolling Stones to vlastně nepovolili nikdy vydat až tento rok.
2: Fakt? Tak. No vidíš to, tak opravdu Aleš to viděl, zařadil, no a my už to máme. Po několikáte samozřejmě naši Extázy Music Chart, a tohle bylo 15. místo pro tento týden. Fatboy Slim a The Rolling Stones a Satisfaction Skank. No a 14. prosím tě, tam je můj velmi oblíbený DJ z Norska a společně s ním taky Khalid a Griffin, a DJ se jmenuje Kygo. Mají nový single Save My Love, no a my ho dáváme na 14. místě.
1: Yes.
0: Místo

0: Patriku, tak za mě klasický Kygo a samozřejmě potom hlas Khalida a Griffina v tom Save My Love, to takový jako romantický pop disco dancový song, který si ale podle mě jako klidně v pondělí kolem té 17:45, anebo taky v neděli, pokud zase jste u přijímačů, tak posloucháte, no, teď mi to vypadlo, reprízu,
1: ano,
0: no
1: ano.
0: A máme tak kolik, bude 3:45.
2: Přesně. No.
0: 13. Šťastné číslo pro někoho nešťastné, já ho jako neberu nešťastně, já ho spíš jakoby beru jako klasická, prostě 13. Mezi 12. A 14. Kato a John. Turn the Light Off, to je song, který tady vystřelil díky nějakým těm internetovým moderním videíkům.
2: Přesně tak.
0: Krátkým. A takové té sekvenci, kterou tehdy ten měsíc musel snad každý si jakoby předělat a natočit v tom svém podání. No a původně snad ten song je už tak jako 15 let starý.
2: Přesně, tuším 2012, možná 10,
0: nebo 2011.
2: Ale úplně tam, původní sample je možná ještě víc.
0: Ještě víc, no oni dneska už, to je tak přes třikrát jakoby předělané, tak nikdy nevíme. Každopádně ve své době obrovský hit a i teď má podle mě co nabídnout.
3: Místo 13.

0: No a teď nás, Patriku, čeká americká zpěvačka a taky herečka.
1: Yes.
0: Olivia Rodrigo, jméno je. A single, který už tady není, vypadá je poprvé a dneska se dostává na 12. Drop Dead.
1: Mě zaujal právě ten název, Drop Dead. Mm-hmm. Jak se to překládá, tak jsem si to dal do překladače.
0: Tak hoď, hoď. No.
1: A je to padnout mrtvý.
0: Padneš mrtvý.
1: No, tak a to jak, se... jinak padne, to se... jak jinak umřeš, než padneš?
0: Ještě můžeš padnout na dno a můžeš to přežít. To je podle mě ještě horší jako kombinace. Hele, zkusíme pro perfektně znalé angličtiny pustit song a tam se to dozvíme.
1: Dobře.

0: No tak jak jsem před několika místy chválil MKE a Clementine Douglas, že to je teď takový ten šálek mé kávy, že už trošku stárnu a mám radši i pomalejší věci, tak zrovna tohle úplně jako mi nebyl můj krevní jako...
1: Mně to nevadilo, překvapilo ne? Mě to.
2: Jo? Padl jsem mrtvý. Jo?
0: To jako není úplně za mě jakoby, jako to podstatné, co by hudba asi měla udělat. Ale okej, máme ji dneska na 12. Uvidíme, kde třeba bude příští týden. Přesunu se dál. The Cheap Smokers společně z Duby, prosím tě.
1: Z Duby? Nebo no. Buky?
0: Duby.
1: Duby.
0: Oaks.
1: Byl jsem na nich teď v Ostravě před rokem.
0: Jo, znáš. Jako na Cheaps? Na anebo Cheaps, na Oaks? Okay.
1: Oaks neznám.
0: Oaks neznám. To jsou ty Duby.
1: Aha.
0: Anglicky.
1: Já to tam právě hledám, kde to tam čteš a říkám,
0: Ne, že bych byl takový frajer, ale tak jak někdy třeba znedávno jsem něco vybíral z nábytku, tak zrovna vím, že barva Oaks je Dub.
1: No. A je to nějaký NHL možná Mostu, ne?
0: To si nejsem úplně jistý. Nesleduju to na Dobře. Takové úrovni jako ty, Patriku. Každopádně představujeme 11. místo a single Echo.
3: Místo 11.

0: Naše tři novinky, které jsme tady tak nějak vybrali a které si myslíme, že by zase třeba příští týden se v extázi mohli už objevat normálně na bodovaných příčkách, jak se říká. No a první, kterou jsem jakoby zařadil, tak můj oblíbený Calvin Harris, který jinak už mimochodem touže snad za 2 měsíce tady v Ostravě. Hned myslím, že první středeční den to rozpálí, protože předpokládám, že on už potom má jako víkend hodně nabitý. No a k němu skvělá Jazzy a single, který nese jméno Satisfy.
1: Extase Music Chart. Novinky.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo Lego zóna. Přijď si pro pozá.

0: pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Odměny pro malé i velké? Máme! V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.

0: Byl ti povědomý od někud ten zpěvák?
1: Mně byl naprosto povědomý, protože neslyšeli jsme v druhé novince nikoho jiného, než ten známý a slavný hlas Johna Martina, který spolupracoval na minimálně dvou megahitech od Swedish House Mafia, a ten jeden se jmenoval Don't You Worry Child a ten druhý Save the World.
0: Přesně.
1: No ale samozřejmě musíme říct, že taky v tom měl hlavně hudebně prsty australský DJ Timmy Trumpet. No a potom taky Frank Walker, což je kanadský DJ a producent zaměřující se na melodickou taneční hudbu, kombinující EDM a pop. Abyste měli jako veškeré informace. No a taky nás čeká samozřejmě třetí novinka, tam jsme si tady jako takhle jakoby udělali takový los a vybrali jsme samozřejmě bombardáka z Německa, Purple Disco Machine, a má aktuálně nový single, který mi tak trošku evokuje Sherry Sherry Lady. A teď čekám, jestli to bude předělávka, ale jmenuje si to Disco Sherry. Tak,
0: ještě jsem neslyšel.
1: Dáme si to i by v premiéře, takže uvidíme, poslouchejte s námi, jestli si tentokrát vzal třeba nějaký ten základ z tohohle. To byl taky německý song.
0: Ano, je to tak.
1: Jdeme na to.

0: No, tak až jsme si tady s Patrikem trošku říkali, jestli Daft Punk nejsou zpátky, že jo?
1: A přesně, a jsme si spolu zatancovali jako luxusní.
0: Jo, Purple Disco Machine tentokrát překvapila, a to je dnešní třetí novinka, kterou jsme zařadili do Extázy Music Chart a můžeme se těšit, jak tyhle ty tři songy dopadnou příští týden. No a my jdeme do druhé poloviny naší hitparády a desítka. Joel Corey společně s Rach mají Devotion Sweet Emotion single, a to samozřejmě už taky všichni známe. To my víme tady s Ondrou, že to je taky další předělávka. Možná Patrik, jako by tady, to je znalec toho těch ročníků starší.
1: Já ti
0: starší,
1: to maximálně zaspívám.
0: Ne, tak to bych nechal na, jakoby
1: tady. I wanna give it devotion.
0: Já myslím, že jakoby víš přesně už, jako kdo to byl, kdy to bylo a jak to vzniklo, ale nevadí, my už jsme to minule říkali, takže dneska už jenom pouštíme. Místo desáté. How?

0: já si myslím, že to bude znovu samozřejmě nastávající letní hit, pokud teda se, kde budou ty diskotéky nějaké, tak bychom to tam mohli jakoby šoupnout a zase by se mohlo tancovat, no. Takový můj názor.
1: Myslím si to samé, ano, přesně. Teď jsem přemýšlel, kde budou ty diskotéky.
0: Ale samozřejmě na festival nebo tak se to určitě objeví a různé tyhle ty letní akcičky, které se ještě naštěstí teda vždycky jako hodně naplní. Já mám teď už jako radost, jsem vysmátý od ducha huku, protože na devítce je teď moje aktuálně velmi oblíbená věcička, která se jmenuje Think About Us a má ji na svědomí Sony Fodera, tuším, jsme minule rozebírali, že to je Australán. Taky DOD, to je jakový DJ, který tomu rád vždycky trošku to tvrdšího. No a potom asi ten zpěv bude mít na starost Poppy Bascomb.
1: Jo, Sony Fodera, takový hauzář, tak doufám, že to bude něco takového.
0: Je to hodně dobrý, hodně šlapavý, u mě teď možná jako v top trojce.
1: Těším se.

0: Je, tak můžu ještě jednou, prosím vás.
1: Jako. Opět jsme tu tancovali.
0: To bylo jakoby, to bylo skvělý, ale dal bych to tak dvakrát za sebou, abych si to opravdu užil. Za mě teď jakoby absolutní jako opravdu houseová záležitost. Právě na to už již samozřejmě venku vidíme blížící se léto.
1: No, tady, nevím
0: tady
1: teda.
0: Tady trošku sprchlo po Stravě, no,
1: přesně.
0: Ale samozřejmě, co je tady na severu, nemuselo být na jihu. A já bydlím na jihu, tam je vždycky sluníčko.
1: Na jihu Ostravy.
0: Ano, na jihu Ostravy. No a proč o tom mluvím, o sluníčku? Protože já tady vidím na dalším místě song, který nese jméno Eurosummer, takže asi něco o evropském létě, ale je to dohromady.
1: Nebude to nějaký euro zase fotbalové nebo něco?
0: No to bych celkem čekal, ale on se čeká jako světový šampionát, ne euro.
1: No, to mě
0: zaražilo. Takže mi to teď úplně jakoby nesedí. No? Nicméně samozřejmě minimálně jedna z interpretek má na svědomí song, který, vlastně obě možná, s fotbalem, co se týče, už něco měli dočinění, protože Shakira měla určitě, nebo teď snad má i dokonce aktuální song, který je na světový pohár, mistrovství světa, abych to špatně, dobře řekl. A Zara Larsson, mám pocit, že něco měla s Davidem Guettou a fotbalem. Říkám to dobře?
1: Jo, tam bylo mistrovství.
0: Jo. No tak možná i tenhle song je, ale úplně mi nevěřte, nevím to jistě. Pro mě je to taky novinka. No a my dneska si dáme Zara Larsson a Shakira Eurosummer. Místo 8.

0: Patriku, tak má první domněnka byla správně. Eurosummer, skutečně song, který by měl jakoby evokovat náladu evropského léta, party, festivaly, pláže, tance.
1: Dobře, tak já jsem tam tolik, hledal zase
0: tolik,
1: sport.
0: Tolik jakoby rozbor. Ono samozřejmě, ono teď, ten fotbal se blíží, ale jak říkám, euro až teď, abych to...
1: Za dva roky.
0: Za dva? Jo, oni jsou vlastně čtyři, že? Takže já mezi sebou. No tak nějak takhle úplně tomu neholduju, takže se omlouvám za malé nepřesné detaily. Becky Hill, anglická a zároveň
1: Stálice.
0: Velmi... Ano, a zároveň velmi jako šikovná jako holčina, kterou jsme už taky tady v Ostravě měli a myslím si, že její vystoupení bylo opravdu kvalitní a stálo za to. Je teď v hitparádě se singlem Hands On Me a už minule jsme si říkali tady s Ondrou, že prostě ona nikdy nesklame a tenhle ten song bude zase určitě bodovat velmi dlouho.

0: Tak jenom stačí najít to správný tlačítko a už tady máme podkres, jak má být. Becky Hill, Hands On Me, jak jsem říkal, podle mě věc, která se tady usadí minimálně na nějaký měsíc.
1: Jo.
0: Krásné
1: to bylo, jo,
0: Patrik je dneska hodně stručný, musím jako říct. Já samozřejmě děkuju za to, že dorazil mě dneska jako trošku podpořit, ať tady nejsem sám, protože já se tady vždycky docela bojím. Ono je tady trošku jako potně někdy, když už bývalo v zimě tma. Teď už je to lepší, protože už máme samozřejmě letní čas a taky světlo.
1: Já souhlasím se vším, co říkáš, víš?
0: Jo, tak to...
1: Mně se to líbí, jak to děláš, jak to říkáš, takže přitakávám.
0: Jo, děkuju.
1: A tak, tancuju.
0: Jinak samozřejmě připomínáme, že dneska Ondra Turda nedorazil, měl tam nějaký komplikace na cestě, nic vážného, ale prostě se zdržel, musí přijet domů prostě vlakem. Pravděpodobně byl autem nějaké značky, která to vždycky takhle dopadne, že musíte zpátky vlakem, abych nejmenoval, nevím, jestli to úplně můžu říct, nemají tady u nás zaplacenou kampaň. To znamená, Patriku, my možná ještě mimochodem, jenom až se to takhle neodstřel náhodou, tak ty bys tady klidně si můžeš jako teď trošku ohřát pohlívčíčku a můžeme posluchačům říct, kteří třeba ještě nenaladili Fresh Radio v pátek večeru, myslím,
1: pátek,
0: že 19?
1: Myslíš o 19 hodin?
0: Ano. Ano. Tam podle mě je nějaký pořad, který se jmenuje Party DJ.
1: Ano.
0: Tam a já jsem si říkal, že tam jsou nějaký party DJové a proto to dělá, ale to děláš ty.
1: Přesně tak. Je ten název je zavádějící, ale je to myšleno jako taková party... Party songy, prostě největších party songy 20 let posledních.
0: Takže to mícháš někdy od roku 2000 nahoru?
1: Asi tak.
0: Mm-hmm.
1: Přesně.
0: Jo.
1: Bavím.
0: Snaží se jakoby vytahovat ty největší hity, které jakoby fakt opravdu jako kývaly s lidma prostě minulých 20 let, kdy ty prostě kdo nebyl, nezažil, že jo?
1: Přesně. Za to, jak jsem hrál tady 20 let na Stodolní, tak, okay, tak to vytahuju. A tancuju.
0: Super, a tak super. Mícháš, tancuješ, vytahuješ, sem tam i něco řekneš.
1: Se vytahuju.
0: No, ty songy.
1: Aha, jo, tak.
0: Ty už je tak, jakoby Ondra ten vždycky taky někdy vidí někdy v nějaký dvojsmysl. Já se tady toho nezbavím, těch kolegů v té extázi Music Chart. Jdeme na 6. místo, aby to nebylo jenom jako samozřejmě o kecech, ale hlavně důležitá hudba. Rudimental z Anglie, to jsou vlastně takový muzikanti, kteří hrajou převážně drum and bass a k tomu nějakou elektronickou muziku a mají u nás single jménem Love You More. Takže jako miluj mě víc, jakoby, no.
1: Tak,
0: to je těžký, no. Tak my zkusíme a pouštíme. Místo 6.

0: oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
11: Turn the volume to the max. DJ. Turn the volume to the max.
12: Místo pát

0: Jsme zpět v Ecstasy Music Chart a pětka odezněla. Tu měli vlastně na svědomí a to bylo jako čistokrevné Irsko, protože Belters Only, dvojice z Irska, no a zpěvák Reggie, to byl taky Ir. A to byl single To The Max.
1: To byl můj asi šálek kávy, bych řekl.
0: Neříkej.
1: Mm-hmm. Já to už jsem taková devadesátková, pěkná, krásná.
0: Takže ty jsi mi jakoby na začátku parády říkal, že kávu už bych po páté moc neměl a ty si ji dáváš klidně takhle po půl sedmé.
1: Ano, dostal si ode mě za uši, že piješ po páté hodině kávu.
0: A což by se nemělo, jo, teda?
1: No, bude se ti blbě spát a...
0: V toho se nebojím.
1: Ne?
0: To spíš mám jakoby strach o svůj jakoby samozřejmě nervový systém, aby všecko probíhalo, tak jakoby to. Ale já jsem si to byl dneska jakoby prověřit, byl jsem na drobném vyšetření EEG, abych si zjistil, jestli mi to jako ještě pálí, víš?
1: Jo. A pálí?
0: Výsledky uvidím teprve za měsíc, jako.
1: No. Až tak pozdě?
0: No, protože nejsou termíny. Oni sice se mě vecpali na změření, ale potom potřebuji na to čas na vyhodnocení a je to prostě obsazené.
1: Třeba všichni. Tam toho máš tolik, no.
0: Tak ono, než ty, jakoby ty, co je nad tera?
1: Tvoje myšlenky, než přečtou, tak to...
0: Jsem zapomněl, co je nad tera, ale jako tam hodně bajtu, jakoby, jo, to pozor, za ty roky. Vraťme se ale zpátky k muzice, Patriku, protože Ecstasy Music Chart se samozřejmě už jako blíží do finále a my najíždíme na čtvrtou takzvanou bramboru, bramborovou pozici ve
1: americká
0: sportu.
1: Americká brambora?
0: Americká.
1: Maroon 5?
0: Proč americká?
1: Tak to jsou Američani.
0: Jo, takhle, že jsou, já jsem jakoby v tom hledal ještě nějaký jiný smysl, že to špatně svojím. Překládám. No ale mají jakoby single, který se jako zvláštně jmenuje, jakoby hodně.
1: Heroin?
0: Jo, čteš to dobře? Pojď se na tu výslovnost, jak ti některé jakoby ty slova jdou, ale to zní stejně jako češtině, že?
1: Ano.
0: Okrát, my bychom to asi napsali z jílne, česky.
1: Heroine?
0: Ne, heroin, jenom. Jako česky, víš, jako, kdybys někomu řekl třeba malému děti, hele, napiš mi, jak se to píše, že? Tak on slyší heroin. Jin. No. Tak nebudeme jakoby dále omílat tenhle song a ještě 35krát říkat název tohohle songu a pusme si nový Maroon 5 a dneska v hitparádě na čtvrtém místě.

0: Patriku, tak pozor, ono to neznamená přímo, jak jsme si mysleli, že jde vyloženě o drogu, no. Ale to slovo taky v angličtině jakoby asi znamená, že je to hrdinka, jako heroin.
1: Jo, takhle. Takže
0: to je... já jsem si jako rychle zjistil, o čem teda ten track by měl pojednávat, jak to mám chápat. A je to samozřejmě zase o tak silné lásce, která je až tak závislá, jako právě můžeš být na tom heroinu, bez které nemůžeš žít. Takže zase v tom hledej třeba ženu, pokud jsi muž.
1: Ano, za vším budu hledat ženu, vždycky.
0: OK, tak tolik jakoby vysvětlení, proč zrovna se tenhle song jmenuje, jak se jmenuje. No a my už tady čekáme možná, jestli Patrik dneska vyloudí nějakou tu fanfáričku, protože já to dělám vždycky já, ale já jsem na tomhle místě a dneska tady Ondra není, tak to je na to, že my děláme, ale jako pozor, malou fanfáru, protože ta velká přijde až na to první.
1: Dobře, tak malá.
0: Dobře, tak Patrik nám právě...
1: To byla dětská asi
0: možná. Dětská, jo. Dobře. To si někde tak... jakoby odposlouchal. Patrik nám teda už tak jako úvodně odpálil to, jak se tomu říká, bednu, třetí místo.
1: Ano.
0: Meghan Trainor. Just Wanna Cry. Zase jako pláče, že jo, nebo něco. Jakoby, jako, že potřebuješ plákat, jakoby, jo, zrovna. Nebo něco, jo.
1: Potřebuju, no. Nebo potřeboval
0: jsem. Pokud se nepletu, ona měla obrovský, ona byla taková, jakoby, nevím jak je teď, já jsem se teď nepřipravil, ale ona byla takový, jakoby, docela jako
1: Však to přespívala ta naše boky jako skřín.
0: Byla docela taková jakoby rozměrnější zpěvačka, nevím, třeba abych nekřivdil, že už je třeba chučí jako já, ale jak ona měla ten velký mega hit, takový, kterým se podle mě tady dostala na naší scénu. No, Mega Trainor, no, schválně.
1: No, víme, že Eva...
0: A pozor,
1: jenomže Eva Farná to přespívala. Ne,
0: ne, to není ono, Patriku. To s tím podle mě nemá nic společného, nicméně my vám teda pustíme tu aktuální Meghan Trainor Just Wanna Cry a dneska na třetím místě.
2: Místo

0: Tak prej Patrik měl pravdu a Eva Farná skutečně naspívala ten její vlastně tak. Takový, dalo by si říct, ne debutový, ale asi ten single, kterým, aspoň já ji teda jsem začal vnímat tady v České republice, který se jmenoval
1: All About The Bass.
0: Bass, no.
1: Jo, přesně tak.
0: No, což
1: mám
0: byl
1: jakoby, jako screen.
0: Jo. Ale to není jako přesně překlad.
1: No, but the bass, no.
0: Všecko o basu.
1: Tak.
0: No, se to jmenovalo jako originále. No a my jdeme na druhé místo a tam pozor, tam je zpěvačka, která podle mě ještě jakoby, kterou ještě možná ani nikdo nedokázal překonat, je tu s náma víc jak 4 desetiletí. To je až neuvěřitelné. Jako, pozor, 82, jakoby, jako zpívá jakoby víc než 40 let a teď se spojila zase se zpěvačkou, která je z té mladší generace, je taky s, myslím, že Američanka, Sabrina Carpenter.
1: Carpenter. Je to Američanka.
0: A mají společný single Bring Your Love a my jsme si minule tady jeho poprvé jakoby pouštili a říkali jsme si, že Madonna pravděpodobně zase našla nějaké nové producenty a opravdu tenhle ten song si myslím, že zase zakýve jakoby tady hudebním světem.
1: Určitě. A chceš fanfárku?
0: Ne, to si dáme až na jedničku, to si připrav.
1: Aha, dobře.
0: A dvojku tak jako už jako decentně jenom spouštíme. Takže Madonna a Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: Extáze Music Chart.
1: Hele, tak za mě, Patriku, skvělý song.
2: Super. No, oficiálně by tam měl být sample Inner City Good Life, ale já tam slyším Night Clavers Push the Feeling On. No.
1: No, ono to úplně v prvních tónech taky mě to tak zaznělo. Říkám, hele, to známe. Ale potom si teda jako zabrouzdal do internetu a objevil si, že by tam mělo být to, co si jako říkal.
2: Ty jsi nějaký zadýchaný.
1: Já jsem se trošku zadýchal, protože za chvilku by samozřejmě jde do finále a to znamená, že se nám blíží tady v pondělí 19. hodina tento týden. V pondělí, pozor, v neděli to nebude. V neděli je po nás Martin Chleboun z Mašinérií. Tak ještě jednou v pondělí tady budou kluci dneska zase asi řezat nějaké ty taneční věci s pořadem Move It. No, oni nemají klíče, že? Samozřejmě.
2: Aha.
1: A není nic lepšího, než když vám za minutu končí song, hele, prosím tě, přijdeš mi otevřít. No a my jsme v druhém patře. Takže ono to trošku vypadá, ale já už to skoro jsem to rozdýchal úplně jako.
2: Tak budeš mít aspoň fyzičku.
1: Nezbývá nic jakoby udělat tu. Já teď nemůžu udělat tu fanfáru, na to nemám ještě plíce. Ale čekám na tu tvoji a my uvedeme, kdo je na prvním místě.
2: Tak to uveď.
1: Mám to počkej. Ne, první je fanfára.
2: Jasné.
1: No tak ty krásu, to byla nějaká elektronika, ale dobrý. Myslel jsem, že to trošku zahraješ jako dechově. Baker Mads spole... No dobrý, na podruhý dobrý, ale tak už mi do toho jako nic nestupuje, že to můžu uvést, víš jako. Baker Mads společně z Rany a I Love Life. To je takový příhodný název. No a my děkujeme, že jste s náma vydrželi až do konce Extáze Music Chart, samozřejmě nepřepínejte, nepřelazujte, naopak možná zesilte za chvilku rádio, protože už tady vidím minimálně DJ Pekuse, za chvíli možná přiběhne nějaký i jako hostík se tady chystá, no a oni vám potom přesně řeknou, kolik je hodin, na to si počkejte.
2: Ano.
1: My děkujeme, těšíme se příští týden. No a já ještě jednou Patrikovi Diamondovi za tady za spolupráci a doufám, že zase příští týden samozřejmě v originální sestavě David Dale a Ondra Turda tady. Čau.
2: Čau, ahoj.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Move it!

0: Milí frešáci, krásný dobrý večer. 19 hodin na 12 minut, ten správný čas naladit Fresh Radio, vyhulit hezky to rádio, volume doprava. Je tady oblíbený pořad taneční muziky Move It! Doufám, že máte hezké pondělí, že máte hezký začátek nového týdne. No a pokud ne, tak my se vám tady s kolegou budeme snažit právě ho zlepšit touhle skvělou taneční muzikou. Jak jsem zmiňoval dnes na Instagramu, tak je tady se mnou dneska nějaký host. Jelikož Hlavkus dneska nemohl, je nemocnej. Mu aspoň takhle vzdáleně přejeme brzké uzdravení. Kamaráde, uzdrav se. Původně dneska mělo vystoupit duo Disco Rapido. Tak to bohužel dnes nebude, ale my vás nenecháme ve štychu a máme tady dneska hosta, který to rozjede za mixážním pultem a naladí ten správný pondělní vibe. Tak jo, užívejte Move It! Fresh! Ať už na našich frekvencích, nebo na aplikaci, nebo kdekoliv. Díky moc, že posloucháte.
1: Move it. Move it. Hlavkus in the mix. Fresh Radio.

Tak teď nám prohrál výtahový track. Bych jenom zmínil, škoda, že už tady není kolega DJ Dale, to by se mu hodilo do těch schodů, když pro nás chodí. Tak třeba to uslyší v záznamu. Jak už jsem říkal, dneska tady DJ Hlavkus není, ale máme tady dneska hosta a já už bych ho možná i přivítal. Je momentálně za mixem. A třeba potom v další hodince spolu pokecáme. My si teďka představíme nějaké zajímavosti ze světa taneční muziky. A poslechneme si top tracky. Čověče, tady tohle jsem třeba dlouho neslyšel. Don Diablo? Je tak, bude vystupovat vlastně na Beats for Love. Zimním Beats for Love v Brně. To je teďka nezvyk. Beats for Love v Brně, nezvyk. Probereme zajímavosti ze světa taneční muziky a samozřejmě nesmí chybět nějaké novinky českých a slovenských producentů z House Magazine Records. Je na co se těšit, když tady už jsem doma zamotal tady. Tak užívejte skvělý vibe a hezký pondělní večer. Move it na Fresh Radio.

Pojďme si dát první zajímavost, na kterou jsme narazili a taky jsme ji sdíleli na našem Instagramu Pořadu mluvit. Tak sázkové trhy útočí na Coachellu 2027. Doslova obrovská diskuze, roztrh se takový velký pytel, kdo vlastně bude ukončovat Coachellu 2027. My jsme tady v minulém vysílání probírali právě tu Coachellu a tohle se k nám dostalo hned po vysílání. A sázkové trhy mají v merku, a hodně lidí teda to využívá, tak na Coachellu 2027 by se měli podle zatím nějakých tajných dostupných informací ukázat jako hlavní DJs, kteří to zřejmě celé zakončí. Daft Punk! Tak ti dlouho si myslím nebyli takhle někde, nebo spíš na takovém obrovském festivalu. Já jsem nesmírně zvědav, zda to bude. A pokud ano, tak si myslím, že to bude obrovský hype, ale obrovský. Fresh Radio. Move it, move it.

0: Co se tady tak dívám, tak Daft Punk ukončili svou činnost v roce 2021 a jejich už vystoupení už v té době byla velice vzácná. Poslední jako velké festivalové vystoupení bylo v roce 2007. Potom v roce 2014 a 17 byli v televizi na Grammy. Ale nic velkýho. No a příští rok, možná na té koučele. No jsme zvědaví, co z toho teda bude. Jestli ano, tak jak jsem říkal, bude z toho obrovský hype.
1: Move it. Move it. Fresh Radio.
2: Maybe you're good at big numbers.

Taky důležitá věc, co je třeba zmínit, tak už podobné zvěsti o Daft Punk byly v roce 2017, kdy měli, nebo šířili se takové zvěsti, že mají vystoupit právě na Coachelle, a tehdy servery, kde se prodávaly lístky na Coachellu, tak totálně kolabovaly. Letos tomu úplně zatím tak není. Lístky na Coachellu si myslím, že ještě nejsou úplně k mání. Nicméně šílenství fanoušků je. Ta diskuze venku je opravdu obrovská na sociálních sítích. Tak schválně, co z toho bude? Co z toho bude? A nebo z toho bude jenom takové velké fiasko, jako tehdy v roce 2017? No, tak uvidíme. Fresh.

Dámy a pánové, milí posluchači, a teďka pozor, protože my jsme obdrželi dárečky, které pro vás zde dnes máme a můžeme vám je rozdat. Takže pečlivě poslouchejte. Můžete totiž vyhrát lupeny. Energize Events nám tady zanechali dva lupeny na Mejdan, který se uskuteční 23.5.2026 v Rock Cafe Jablunkov. A soutěžní otázka, nebo ta soutěž je velice jednoduchá. Když nám napíšete na sociální sítě, pořadu mluvit, dva interprety, kteří vystoupí právě na tomto Mejdanu, vyhráváte dva lupeny na tento skvělý Mejdan. Takhle, jak se dívám na tu událost na Facebooku, tak Mejdan to bude opravdu řádnej. Spíš možná má otázka zní, jestli se taky můžu zúčastnit. Já bych tam šel hned. Ale ne, samozřejmě přenechám to vám. Takže pište na naše sociální sítě nebo na WhatsApp Fresh Radia. Nebo na sociální sítě pořadu mluvit, ať už Instagram, Facebook. A musíte uhodnout dva interprety, kteří na takovém Mejdanu vystoupí. Tak schválně, my to čekujeme, pište a užívejte skvělý vibe. Jsme fresh, pořád mluvit. Volume doprava!

Energize Events nám zde zanechali dva lupeny na mainan, který se uskuteční 23.5.2026 v Rock Café Jablunkov. A pokud máte zájem, tak soutěžní otázka je velice jednoduchá. Uhodněte.

20. hodina je tady a to znamená, že je třeba si za malou chvíličku představit české a slovenské producenty, co nám uvařili na tom House magazínu. To nás čeká za malou chvíličku, ale dámy a pánové, a teď pozor. Kdo si myslel, že v důchodu se chodí jen pro slevy na rohlíky a krmit holuby, tak ještě nepotkal DJku Irmu. Irma je jediná žena, která místo receptu na bábovku plete playlisty a místo hlídání vnoučat hlídá basy. Přátelé, DJka Irma je DJka, která je již v důchodu, její přátelé neskutečných nebo neuvěřitelných 90 let a užívá si skvělé mejdany. My jsme toto téma otevřeli taky na našich sociálních sítích Pořadu mluvit. Až je to neskutečný, že v 90 letech se nedokážu představit svoji babičku, jak na tom Macu tam chystá ty playlisty. Je skvělý. Místo toho, aby pekla bábovečku výbornou, tak dělá playlisty na mejdany. By muselo být skvělý.

Samozřejmě zapomeňte u takové DJky na dechovky, to vůbec. DJka Irma jede techno, hauzíčky a takové věci. Třeba ji jednou potkáme i v České republice. Já bych si na ní zašel. Místo nějakého duchocovského posezení by to byl pořádný mejdán. To by bylo skvělý. Tímto zdravím svoji babičku. Fresh Radio. Move it. Move it.

Jak jsem zmiňoval, je třeba si dát české a slovenské producenty. Prostě to, co nám kluci a holky uvařili. Spojení DJů a producentů.

Zlaté české ručičky. Po případě slovenské. Homes Magazine Records představujeme další novinku od DJe a producenta Gale. Techno is the Soul Gale.

Jako další DJ a producent je zde jeden z našich oblíbenců, kterého tady hrajeme poměrně často na Fresh Radio v pořadu Movit. A je to nikdo jiný než Andrew Galaxy a jeho track Sex and Pills. Ono ještě není 10. hodina, ale track to je výborný. Andrew Galaxy, Sex and Pills, Fresh Radio, pořád Movit.

v Jablunkově v Rock Café, kde nabízíme stále ještě dva lístky. Soutěžní otázka, jak už jsem zmiňoval, velice jednoduchá. Uhodněte dva interprety, kteří tam vystoupí. Mejdan, to je 23.5.2026 v Rock Café Jablunkov. A dva lupeny můžou být vaše. Tak pište na naše sociální sítě pořadu Mluvit, popřípadě do aplikace Fresh Radia. Takové energické hity určitě zazní. Je na co se těšit. Mejdan, to bude opravdu řádný.

Aby těch zajímavostí nebylo pro dnešek dost, tak máme tady ještě jednu. A to přesně tu, Tomorrowland Brazil 2027 otevírá předběžnou registraci a festival se připravuje na obrovský návrat. Odpočítávání oficiálně začalo a organizátoři zahájili předběžnou registraci vstupenek a netrpělivě se čeká na očekávaný ročník festivalu Tomorrowland Brazil. Co si budem? Tomorrowland jako takovej, na to čekají úplně všichni. A Tomorrowland je beznadějně většinou do hodiny ani ne vyprodaný. Je fakt, že organizátoři to mají vymyšlené tak, že pro každou zemi nabízí určitý počet vstupenek, aby se tam dostali všechny země, což je o nich hezký. I tak, než se tam všichni prostřídají, to ještě nějakou dobu potrvá. Nicméně registrace na Tomorrowland Brazil 2027 oficiálně začalo. Takže jestli máte v plánu jet někde do Brazílie na Tomorrowland, je ten nejvyšší čas se registrovat. Fresh Radio.

Tak a pozor, hit, který doslova boří TikTok, Instagram, Reelska a podobně, Dracula. Skoro každý to influencer na tohle natáčí nějaký videjka. Move it.

0: Já tu mám dnes ve studiu mladšího člena a ten mě teďka upravil, že to už není aktuální, což je fakt. Teďka na Reelsku, Instagramu a já nevím, kde všude možně letí... Poslouchej, Evičko, co to máš za tričko? Tak to ještě v playlistu nemám, abych se přiznal. Fresh Radio. Move it. Ale teď mě napadlo, bychom si mohli dát jednu věc, co jsem si od posledního vysílání pořídil. A to je od kolegy, který zde byl, a to je 4Case. A já jsem si připravil Korna. Výborný track. My jsme si ho tady minule dávali na závěr a můžeme si ho dát klidně.
1: Move it.

0: Tak to je ono. Minule to tady zakončil takhle DJ 4Case. Takovou peckou. On vlastně 4Case, jak už jsem tady zmiňoval, on takhle zakončil i zimní sunset. Udělal to neskutečný hype. Ale pojďme si taky představit toho našeho DJ, který nám tady v pozadí hrál, a to je nikdo jiný než DJ Haribo. Kamaráde, já ti vítám.
1: Halo, halo, ahoj. Já Nazdar. Jsem velice rád, že tady opět po takové době můžu být. Děkuji za pozvání.
0: Vy jste tady byl naposledy, člověče? No, už to je nějaký pátek, že?
1: Vím, že taky pršelo, stejně jako dneska.
0: Ne, moc to nevyšlo. Ale minule si hrál taky hauzíky.
1: Já tak hraju všechno.
0: Jsi to vlastně minule taky takhle střílel.
1: Od Elánu přes dramy až hard techno. Co si přeješ, to ti splním.
0: To je docela takovej velká škála, víš, jakože...
1: Co nemám rád, tak je rap. To se nedá míchat, sorry. To už radši fakt ty Elány nebo Olympiky. To jako se nějak namíchat dá, to byste si divili, dámy a pánové.
0: Co říkáš na Korda?
1: Skvělá písnička, taky mám rád, taky rád pouštím. Dědečkové se diví, dědečkové babičky na těch oslavách třeba, co tak hrajou, ale pak vždycky přijdou a řeknou, ty vogo, to bylo dobré, zapařili jsme jak nikdy.
0: To je skvělý, za mě to má úplně skvělý vibe tady tohle. Fresh Radio. Move it.

Muren, jeho novinka Like a Child. Naprosto výborný to track. A Armina nic nezastaví.

Přátelé, my se pomaličku a jistě blížíme do finále dnešního skvělého vysílání. Tak pojďme si představit, o čem jsme tady dnes mluvili, o jakém tom tedy Mejdanu. Energize Events představuje 23.5.2026 v Rock Cafe Jablunkov Mejdan, kde vystoupí jako hlavní hosti headlineři Matamar, skvělí to čeští DJs. A tyto skvělé DJs doplní DJ Righty Diamond, Bres, Jurik a Ekliptik. My gratulujeme výhercům, kteří od nás získali dva lupeny na tento skvělý mejdan. Jak ještě jednou zmiňuji, 23.5.2026 v Rock Cafe Jablunkov. A my se pomaličku ale jistě blížíme do finále. Máme tady ještě jednu třešničku na dortu pro vás. Tak ještě vydržte. Move it, Fresh Radio!

Nicméně, přátelé, tohle je taky novinka. So Late od Marko. A Holy Moly. Naprosto skvělý to track za mě, tady je. Naprosto skvělá energie z něho jde. Strašně pozitivní.

My si dáme na závěr jeden speciální track. A taky využijeme tenhle track k jedné výjimečné události, pořadu Mluvit. Ta událost bude v červnu. Přesné datum ještě nezmíníme, nicméně pozor. Pořad Mluvit bude slavit 2 roky. A to chce řádně oslavit. Takže bude velice speciální vysílání na Fresh Radio.

0: všechno se brzy, přátelé, dozvíte. 21. hodina je tady, to znamená, že jsme opravdu ve finále dnešního vysílání a moc krát děkuji, že jste nás poslouchali. Kamaráde, taky moc děkuju tobě, že jsi tady byl s námi. Se mnou teda, pardon. A s Dalem, no, ještě na začátku, dobře. No, takže no, s námi.
1: Popovídali jsme krásně a já jsem si úžasně, úžasně jsem si zahrál. Dneska mě to hrozně bavilo a doufám, že jste poslouchali bedlivě a možná toho vrtěli zadkem trošku.
0: Tak, zajímavosti jsme taky probrali prostě všechno, jak se sluší a patří v éteru pořadu Mluvit. Pokud vás to zajímalo a třeba jste neslyšeli všechno, tak na sociálních sítích, Instagramu, Facebooku nebo taky našem Soundcloudu už zítra bude zveřejněn záznam z dnešního vysílání, tak si ho určitě pusťte, budeme za to moc rádi, nebo samozřejmě taky na stránkách Fresh Radia. Tak si to pusťte, kamaráde, tomu moc děkuju, že jsi tady přišel, tady za mnou do vysílání a měj se hezky. Přátelé, vy taky.
1: Vy se mějte krásně a přeji pohodový týden.
0: Vám taky. Čau!

Fajn Rádio. All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

svět není Lego, tak si nech to svý pražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: anarchie.
1: Když je rozhodl. Auto.

nejlepší old school, který znáš.

0: Fresh.
1: Fresh Radio.
2: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
0: Stay fresh. All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB Plus. A v celém Česku. Buď fresh.
1: Fresh!
0: Fresh Radio CZ.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Vstupenky na dolnivítkovice.cz/vstupenky. Na akci zve akciová společnost Vítkovice.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.